0: Noční Jukebox.
1: Tak jo, kysáci, připomínám telefonní číslo 210-323-323. Stačí vytočit a zkusit štěstí, jestli se dovoláte do studia. Takhle v noci je ta pravděpodobnost přece jenom o něco větší, než třeba v nočních jukeboxech mezi 18. a 22. hodinou, kdy většina lidí ještě nespí. Teďka si myslím, že ta šance je přece jenom trošku větší, takže neváhejte a zavolejte. No a já mám tady teďka jeden vzkaz od Helenky. Ahoj, prosím, zahraj Jeruzaléma všem, co jsou na noční směně jako já, a tím to uteče. Děkuji. Tak jo, Helčo, Jeruzaléma, takovej pohodovej song, podruhý v noci, proč si to nedat, jdeme na to.

0: nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let.
0: Radio Kiss.
2: No, we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Pojďme na song na přání, protože na telefonu je další volající. Haló, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Honza.
1: Honzi, moc tě zdravím. Co děláš takhle ve čtvrt na tři v noci?
2: Nebudeš tomu věřit, sedl jsem za tu kulatou lopatu a zase brázdím silnice.
1: A kam frčíš, jestli se tě můžu zeptat?
2: Teď frčím směr Rakousko až Linz. Tam to vyhážu, nahážu něco jiného a považu zase zpátky.
1: Tak držím palce, ať to všechno zvládneš, ať hlavně cesty jsou v pohodě. A co ti na tu cestu zahraju?
2: Mohla bys mi zahrát písničku z Kepkena Johna.
1: Ano.
2: Ať se nám dobře válčí a to by jak ta noční taky pěkně utíká.
1: No tak jo, pojďme si dát klasiku z Kepkena a já ti přeju, ať to všechno zvládneš, dobře dojedeš a lať rádio u toho, kis.
2: Čau.
1: Čau.

0: Kato, turn the lights off. Půl třetí, kysáci, já vám přeju krásnou noc, pokud jste právě teď na noční stejně jako já, tak ať vám to tam rychle utíká. No a já se vás dneska ptám, jak zvládáte pitný režim, jak dodržujete pitný režim a hlavně, co je vaše oblíbené pití, když takhle něco pijete a chcete se přinutit k tomu pít. Mám tu hlasovku od Tomáše.
1: Ahoj, Lení. Tak já teď momentálně doplňuji vitamin P, takže pivo. Nějak se nemůžu odhodlat jít spát, protože tady poslouchám kys a nemůžu se od něj odlepit. No a jinak to šťávu, vodu, ale taky nedodržuji asi pitný režim. S pivem to jo, se mějí hezky a snad už se odlepím do postele. Čau Tomáš.
0: Tak vitamin P mě pobavil, mezi váma je podle mě spousta kysáků, co dodržují vitamin P. Já, kdybych to měla nazvat takhle, tak radši vitamin V a konkrétně B v bílé víno. Ne, samozřejmě pitný režim je důležitý, takže klidně posílejte hlasovky, jak to máte vy. A my pokračujeme v songách Right Side Fred anebo Coldplay. Radio Kiss. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme tentokrát zase třeba na nějakou hlasovku. Konkrétně tady mám jednu od Nikči.
2: Ahoj kysáci, chtěla bych zahrát Keď přijde láska od MC Erik a Barbara. Do Teska, do Roztok, pro nás na noční, pro Lucu, Nikču a hlavně pro Renču. Díky moc, čau.
1: Holky, moc zdravím do Teska v Roztokách na noční. Mám pocit, protože kamarádka bydlí kousek od Roztok, že občas do Roztok, do toho Teska zavítám. Konkrétně jsem tam byla teďka o víkendu, takže moc zdravím a třeba se tam někdy potkáme, holky. Posílám, Keď přijde láska.

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pojďme se ještě před třetí hodinou podívat na nějakou vaši hlasovku, konkrétně od Honzy.
2: Dobré ráno, kysáci, i tobě do studia samozřejmě, všem dobré ráno. Všem řidičům a tobě bych chtěl nechat zahrát od Tiesta tu klasiku, jestli můžu poprosit, aby nám to tady ve skladu líčlo. Díky moc, Honza, čau.
1: Hele Honzi, jakoby super, že řekneš od Tiesta tu klasiku, ale za mě Tiesto má spoustu různých klasik. Takže budu doufat, že jsem vybrala správně a pokud příště chceš nějakou konkrétní písničku, tak prosím specifikuj i její název. Teď už Tiesto a Adagio for Strings.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, 3 hodiny jsou tady a my jedeme noční jukeboxy samozřejmě dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Pojďme na další písničku. Na přání můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss, nebo taky můžete zavolat na telefonní číslo 210 323 323, no a přes apku si přeje song Michal.
2: Ahoj Leni, tak mi pitnej režim většinou je korunní mango, někdy matonka, takhle to střídám, když jsem pak doma, tak že nakupuje nějaký šťávy, tak šťávy, ale když jsem v práci na cestách, tak většinou ta korunní, no, mango, jak jsem říkal. Poprosím, zahraj mi tam borovičku, ať teda dodržujeme pořádně ten pitnej režim. Děkuji, ahoj mi.
1: Tak jo, mangová minerálka úplně miluju, takže to taky piju přesně a různý takový tyhle ty jemně perlivý, úplně skvělý na zahnání žízně a zároveň to není jenom klasická voda, takže se to dobře pije. No a zahrát borovičku na dodržování pitného režimu, OK? Emily, cítím vůni lesa, pojďme na to.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Frčíme na další písničku East 17 Thunder a teďka, co bude hrát, je na vás, takže rozhoduje Vaškova hlasová zpráva.
2: Ahoj Lení, tady Vašek. Nejenom tam zahrát pro všechny, co jsou z hudu, Kosmonova, Dance a Vekmoa. Díky ti moc, ahoj.
1: Kysáci, já doufám, že pokud třeba právě teďka vstáváte, tak že vám to jde, že nejste líní. Navíc má být opět dneska krásný podzimní den, respektive takový babí léto, dokonce až 23, 24 stupňů, takže je proč se těšit na dnešní den. Pojďme si dát Kosmonovu a Dance Aomoa.

0: Chantal Khalid, All I Know, máme přesně 3:30 ráno, kysáci. Já děkuju za všechny vaše hlasové zprávy ohledně pitného režimu. Co si budeme povídat, někdy není jednoduchý ten pitný režim dodržovat a hlavně, kolikrát ta voda už člověka prostě nebaví pít. Samozřejmě, že to je úplně to nejlepší, co byste mohli, ale někdy je fajn si to oživit třeba i nějakou minerálkou, třeba bez přidaných cukrů nebo něčím takovým. Klidně mi pošlete hlasovku, jak vy dodržujete pitný režim, co máte rádi k pití, ať si tady prohodíme nějaký tipy. A mám tady hlasovku od Majkýho, co má k tomu?
1: Ahoj, miluju ochucený pivo. Strašně mi to chutná. Nejradši mám takový ty grepový. Víš, takový ty hořký. Akorát jednou za volantem jsem si koupil jednou ochucený pivo a nějak jsem se zapomněl podívat na volty. No dobrý, nechytli mě, ale už se na to koukám. Tak jo, měj se, díky, čau.
0: Helejte se s těma ochucenýma pivama, je to občas ošemetný, vždycky je důležitý se dívat, jestli je to bez alkoholu, protože některý právě tyhle ty skvělý ochucený piva mají ten alkohol, nějaký třeba 3-4%, a to už úplně jako taky není ončo, pokud řídíte. Ale jinak, co se týká v létě, dát si nějaký takovýhle ochucený pivko, za mě naprostá ideálka. Pojďme na DJ Boba a za chvilku už další písnička na vaše přání.
2: Radio Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Pojďme se podívat, kdo pak další posílá hlasovku.
3: Ahoj, tady Petr, zdravím tě, chtěl bych tě moc poprosit o písničku od Gabriela Ponteho De Musica Tonante. Bylo by to pro všechny, co teďka stávají, co jsou vzhůru, a i pro ty, co budou stávat. A i pro tebe, moc ti děkuju, papa.
2: Teda Gabri Ponte, skvělý výběr. Kysáci, pokud právě teď vstáváte, přeju vám krásné dobré ránko a až do 6 hodin jsem tady samozřejmě s vámi.

0: Noční Jukebox.
1: Ještě stihneme jednu písničku na přání před čtvrtou hodinou a to konkrétně bude hlasovka od dalšího chlapa. Dneska těch chlapů je teda převaha, tak holky, těším se na vaše telefonáty a taky hlasovky, protože teď už je tady hlasovka od Ondry.
2: Ahoj Leni, tady střelec Ondy X. Já si pamatuju, že jako klukovi mi zůstalo už od mala to, že mi chutná ta taková ta sladká vinea. Určitě někdo z vás zná, je tomu dost podobná ta Mark, minerálka a jinak čistá voda Rajec, asi nejlepší, co snesu do žaludku po ránu. No a jinak bych si přál písničku na přání od Bonnie a J, nějakou vyber, děkuji, ahoj.
1: Jojo, Vinea za mýho mládí hodně frčela, vlastní pořád dělaj a pořád chutná stejně. A to je důležitý. Pojďme si dát Bonnie M a Ondro, vybrala se Megamix, ať si to užijeme v plný parádě. Bye.

0: Jedna minuta po čtvrté hodině, ještě dvě hoďky nočních jukeboxů jsou před námi, pojďme si to užít.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na song a máme tady ve studiu v éteru Alču. Ahoj, Alčo.
2: Ahoj, Leni.
1: Co pak, seš na noční, nebo co děláš takhle brzy po ránu?
2: Jako pořád na noční.
1: Každý den, stejný den na noční.
2: Kromě nedělí do soboty pořád.
1: Hele, a co dneska, zvládáš v pohodě, dáváš to?
2: Jo, dávám to, ještě potom jedeme do Plzně k doktorovi, takže člověk to musí dávat,
1: to
2: nikdy by nechtěl.
1: Tak držím palce, ať vydržíš a pak si třeba trochu odpočineš. Co zahrajeme?
2: Tak bude to Tiny Turner, písnička.
1: Vybrala jsem The Best, skvělej song. Ano. A pro koho to bude?
2: Tak bude to hlavně pro tebe do studia, pro mýho manžela, pro všechny, co teďkom jezdí. A pro všechny pěstovny, s kterýma se potkám v sobotu na školení na Úborsku.
1: Tak jo, tak jdeme na to a zvládni ten dnešní den. Měj se hezky a ahoj.
2: Ty taky ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, pokračujeme písničkama na přání, nejenže můžete volat do studia, taky můžete posílat hlasové zprávy. Jedna hlasovka je tady teď od Ivet.
2: Ahoj Leni, chtěla bych zahrát Veronu Na mě nečekej. Pro všechny, co poslouchají, musí sedět ještě za volantem. A říkala si, že nevolá žádná ženská, tak jsem to zkusila aspoň takhle přes hlasovku. Díky moc, měj se, Iveta, ahoj.
1: Klasika, která určitě v nočních juboxech nesmí chybět, to je Verona a já moc zdravím Verču. Takže pojďme si dát Na mě nečekej.

Půl páté, 2 minuty, kysáci, přeju vám krásné dobré ráno. Dohrál David Guetta, Hippin on You and Me and You. Skvělá pecka takhle na rozhřátí po ránu dneska. Začínáme nový měsíc, je to tak, máme tady už říjen a to znamená, že jenom říjen, listopad a pak už je prosinec. A to znamená, že potom už všichni budou řešit Vánoce, takže budou zmatky, bude, jakože to je neskutečný. Teď jsme teďka skončili léto, to mi řekněte, jak ten čas strašně letí, školáci už jsou měsíc ve škole a blíží se nám podzim. Ale užívejme si hezkého počasí, i dneska má být krásně polojasná, jasná obloha s teplotami až kolem 20-23 stupňů. Takže si to užívejme, než přijde nějaký to ochlazení, který nás navlíkne do svetru. Dneska v noci, když jsem jela do rádia, respektive před půlnocí, tak bylo ještě i krásný teplo, jo. Vůbec nebyla taková ta agresivní zima. Tak doufám, že i teď ráno to bude snesitelnější, i když už to bude chladnější, ale pořád to bude snesitelný. Pokračujeme Farajem a za chvilku další song na přání, takže připomínám telefonní číslo 210 323 323.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Momentálně se nám na telefonní číslo 210-323-323 dovolal další volající. Kdo pak je tam? Halo, halo.
2: Ahoj, tady Standa.
1: Standa, moc tě zdravím. Co takhle brzy po ránu vstáváš? Nebo už jsi někde na noční celou noc?
2: Ne, už jsem. Zhruba 3/4 hodiny za volantem a jedu pro dobytek.
1: Tak držím palce, jak to zvládneš, co ti zahrajeme na cestu?
2: Ty jsi někde špatně slyšel?
1: Co ti zahrajeme na cestu?
2: Postu True Gimme Noise, kdyby to šlo.
1: Jasně, a pro koho to bude?
2: Jasně.
1: Pro koho to bude?
2: Tak výjimečně to bude pro ségru do Nového Knína a pro šváru Zdenka.
1: Dobře, tak jo. Tak posílám, přeju ti úspěšný den, ať to dneska všechno zvládneš. A tady skutříci, kteří samozřejmě nespí, v noční jukeboxech chybět. Měj se hezky.
2: Taky, díky, Rafa.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Moradian Angels, ještě stihneme před 5:00 jednu písničku na vaše přání, kterou si přeje Jindřich a přál by pro všechny kysáky a měl by to být Sigala. Díky moc a hezký den. Takže Sigala, jo, jedna důležitá informace, kysáci. Jindro, určitě si na něj nespomněl jen tak, ale 21. listopadu bude na Millennium Explosion v O2 aréně právě Sigala vystupovat, takže doufám, že už máš lupeny, aby si ho mohl vidět live. A vy taky ostatní kysáci, budeme tam samozřejmě i my, moderátoři Rádia Kiss, spousta dalších vystupujících. Bude to opět skvělá party a myslím si, že si to společně užijeme, takže se pojďme trošičku navnadit. Sigala, It's a Feeling právě teď na Rádiu Kiss.

0: Dvě minuty po páté hodině, pojďme si užít poslední hodinu nočních juboxů. Od mikrofonu zdraví Léňa.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a momentálně už je drát obsazený na telefonu. Kdo pak je tam?
2: Hezké ráno, Leničko, to by do studia. Kysáku, tady Snek.
1: Ahojky, zdravím tě. Co ty, někde brázdíš silnice, jak bývá zvykem?
2: Ano, jasně, akorát jsem v Německu a taky posílám všem kytáku, z Německa hezký pozdrav, smačný, je to dobrý, jako napracujeme a už se blíží pátek, takže malý víkend zítra, takže v pohodě to jede jako no.
1: Je to tak, dneska čtvrtek, což je super, no a co zahrajeme takhle brzy po ránu?
2: Leničko, moji milovanou Vladislava Nicole, žijem pre moment.
1: Super, tak jo, pojďme si to dát a komu písničku posíláš?
2: Samozřejmě tobě do studia, že nám krásně hraje celou noc a pro kolegu Michala a pro naši celou noční letku a zkrátka, abych na někoho nezapomněl, tak pro všechny čísáky, ať jsou by happy.
1: No tak jo, pojďme si to dát a tobě přeju krásné dobré ráno.
2: Taky tobě.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na další písničku. Na přání máme za 10 minut půl šesté. Já vám přeju krásné dobré ráno. Ještě do 6 hodin pár písniček dle vás stihneme, tak pojďme rychle na to. Je tady hlasovka od Davida.
2: Čau Lení, tady David. Zahraj mi tam prosím tě písničku od Dary Bangaranga. Bude to pro všechny kysáky a pro tebe do studia. Díky, čau.
1: Tak tahle ta vypalovačka, která vlastně vyšla z letošní Eurovize, mám pocit, tak ta, pokud vás ještě dneska ráno nic nepostavilo na nohy, tak tenhle song 100%. Pojďme na to.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Noční jukebox.
3: Jukebox.
4: Aqua a Barbie Girl, legendární písnička. Já doufám, že vám to stejně jako mě udělalo hezčí ráno. Já vám přeju krásné dobré ráno, kysáci, 3 minuty po 5:30, jakože je to šílený. Jestli stáváte v tuhle dobu pravidelně, nebo jestli pravidelně v tuhle dobu už jste někde, tak klobouk dolů před vámi všemi, protože já radši nebudu celou noc spát, půjdu si lehnout až ráno, než abych musela stávat třeba ve 4-5 ráno. To by mě normálně zabilo, takže noční juboxy pro mě ideálka. A máme tady totiž teď další písničku podle vás, tak co si dáme?
5: Ale Lení, prosím tě, zahraň tam z rubriky Lepší než originál Patrika Peltana, Rammsteiny, třeba pěkně na probrání, no a bude to pro všechny kysák.
4: Tak to vypadá, že přitvrzujeme Duhast v podání našeho Patrika.

Du hast mich. Du hast mich.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jak jsem říkala, tak činím spousta jukeboxů takhle na závěr a na telefonu Dalibor. Ahoj Dalibore.
2: Ahoj.
1: Jak se máš takhle brzy po ránu?
2: Špatně makám.
1: Asi většina lidí, co teďka ladí Kiss, tak buď je ještě v práci na noční, nebo vyráží právě teď na raní. Každopádně ti to aspoň příjemně nějakým songem, co by to mělo být?
2: Imagine a dal si to nepamatuju.
1: Imagine Dragon si chtěl a výběr písničky byl na mě, takže já vybrala Radioactive. A pro koho to bude?
2: Všem kysakům, tobě do studia a mojí přítelkyni.
1: Tak jo, tak doufám, že ti to aspoň zpříjemním, budeš trošičku pozitivnější takhle po ránu, i když věřím, že to je těžký, co, tyhle ty ranní vstávačky.
2: No já vstávám o 2:30 už, takže.
1: Tak to je nekřesťanská hodina, to je hluboká noc, to by mělo být zakázaný.
2: Přesně tak.
1: Ale tak jo, tak to zvládni a tady Imagine, měj se.
2: Díky, ahoj. Mějte, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. O poslední písničku na přání si napsala Jitka. Většinou beru telefonáty, hlasovky a na ty maily, i když mi od vás ty textový e-maily choděj, zas tak není času. A rozhodla jsem se, že dnešní poslední písničku na přání právě vemu tady z těch e-mailů. A Jitka by ráda nechala zahrát pro své kolegyně v práci Xyndla X a písničku Anděl. A jelikož tahle písnička v roce 2008, mám pocit, opravdu bodovala a ten, kdo ji neznal, tak byl úplně mimo, tak si to pojďme připomenout a trošičku právě na tyhle ty léta zazpomínat. Jíťo, takže pro tebe, pro tvoje kolegyně a kysáci taky pro vás na hezké dobré ráno. Ranní trojka už pomalu klepe na dveře, tak určitě laďte Radio Kiss dál.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Bye bye, Lení, ahoj.
1: Bye bye.
2: Čau.
3: Čau.
0: Tak v jakém to složení tady dneska jsme?
2: Dneska je tady po dlouhé době zase složení RAP. Roman a Alex.
3: Ano, a Patrik. Zapamatuješ časem.
0: Ty ale nech to, nebo se tě zeptáme na telefonní číslo do studia, jo?
4: 210 323 323.

0: Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
2: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Středa byla nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili meteorologové přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích vyšplhaly teploty na letních 25 stupňů. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez po společném jednání v Madridu. Vyjádřili se krátce poté, co britský premiér Andy Burnham nevyloučil návrat do Evropské unie jako jednu z možných variant posílení vztahu své země s evropským blokem. A teď zpátky domů.
3: Liberecká technická univerzita láká stále více studentů. Letos jich přijala o 11% více než v loni, celkem bezmála 7800. Zhruba 24% studentů je přímo z Liberce, 45% z Libereckého kraje. Zbytek studentů ze sousedních regionů, jako je Praha nebo Mladá Boleslav.
0: Sport.
2: Čeští

0: Turisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů. Stejné manko má i Skotsko po výhře 5-2 nad Azerbajdžánem. To byly zprávy v jedné minutě a teď už startuje ranní kys s datem 1. října.
1: A jestli to včera byla pánská jízda, tak dneska pořádná.
2: Roman, Alex, Patrik, startujeme dneska trošku jiném složení.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: první hit raní okysu Gigi D'Agostino. A je to tady, 1. říjen. Kluci, co se vám vybaví jako první v jedné jediné větě, o čem je podle vás říjen?
1: První slova, co mi hned takhle se naskytla, tak byl mikrofon a narozeniny. Mikrofon z toho důvodu, že vždycky v říjnu mi začínají maturitní plesy.
0: Jasně.
1: A narozeniny, protože má žena, má na konci října narozky.
0: On je totiž věčný student, Patrik, víš?
2: Jo, takhle.
0: Začíná mu maturák.
2: Jo, takhle. Hele, já to mám trošku jinak, protože ty, když jsi řekl říjen, tak mám v hlavě mojí se objevila říje a je pravda, že já vždycky v říjnu jsem v říji.
0: Tak mě přesouvání pneumatik na konci října, že jo? A posun času.
1: Je, fuj.
2: Ne, oni to nezrušili ještě.
0: Teď budeme mít o hodinu víc.
2: O, tak to nerušte, prosím.
0: Jinak na dalších 5 let se to zase posouvat bude, no. No nic, a jinak, když je 1. října, co se dneska oslavuje?
2: Tak dneska, přátelé, je, a pozor, Mezinárodní den kávy.
1: Zároveň je také Světový den vegetariánů.
2: No a k té kávě si taky můžete dát domácí sušenky, protože je Národní den domácích sušenek.
1: A pozor, dámy a pánové, tohle to zdůrazňuju. Mezinárodní den lékařů.
0: Ano.
2: Hezky. No ale největší svátek pro nás, pánové. Dneska je Mezinárodní den hudby.
1: Hele!
2: Hudba! Ano.
0: Budeme slavit non-stop.
1: Ano. Já bych to zakončil, protože jsem si k tomu připravil takové malé překvápko. Dneska ano. Je den klobás.
0: Já si říkal, co tam má celou dobu.
1: Hele, já jsem nám koupil klobásku takhle na ráno.
3: Cože?
2: Dej si. Tak to je luxusní, ale teďka aspoň konečně rozumím, proč jsme dneska tady 3 chlapy.
3: Ježiši, klobása. I s pečivem. Hned 6 ráno.
1: Musíme to sníž koupit.
3: No ty jo.
1: Ta voní, co?
3: Ale je.
2: Luxusní klobása, Patriku.
1: Patrikova klobása.
3: 3 klobásy za mikrofonem. Tady, tak.
1: Jo.
3: Trio klobásu, zvem si ještě. Vem si pečivo. Nebo...
0: Protože já si myslím... Že by všichni posluchači chtěli, aby jsme si ještě jednu dali.
2: To jo, to jo.
1: Okay. To je za vás.
3: Oni to rádi poslouchají.
1: Jo.
3: Hele, a to pečivo, jo? Ono je křupe.
2: No, ale on se to úplně rozplývá v té pusince.
3: A já vám musím říct ještě jednu věc.
2: Povídej.
3: No, povídej.
0: Dneska bude lepší než originál.
2: Cože?
0: V 7:30.
3: Jo, jo.
0: My jsme nahráli píseň Raní trojka. Bohužel Míša u toho nebude nemocná. Ale jeden z těch dnů, který tady zazněl, ten my oslavíme.
2: No tak jo, doufám, že to budou ty klobásy.
4: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: vás slyším, jak vás úplně vidím, jak vám to chutná, tyjo.
1: My to věděli, že vám budeme dělat chutě, když jste se dozvěděli, že je dneska den klobás.
2: Ale s těma klobásama vy děláte chutě, já si musím koupit nějakou dobrou klobásu, ježišmarja.
1: Ty se musí otáčet, všichni ti výživoví poradci, ne vždycky ráno, ty ovesný voločky, jogurty, jo. A oni tady žerou klobásy 6 hodin ráno.
3: A ještě na světový den vegetariánů.
1: A ještě jim to chutná.
3: No, hele. Ale on je možný, že máme tady vegetariánskou klobásu.
1: Ne, není to možný, dělám se tak radši.
4: R.A.P. R.A.P. R.A.P. Hurá! R.A.P. nahrát! Hurá!
1: Projíždíme si hlasovky a tak jsme natrefili tady i na Michala. No jasně, dneska R.A.P. Alex je tady s námi. Alex se znáte z nedělního večerního vysílání nebo taky nočních jukeboxů.
3: Přesně tak.
1: Takže Alesi. Alesi.
3: Jo, Alesi. Ale DJ Alesi.
1: Bacha na to, co tady dneska člověk řekne. Jo. Jsem se chtěl zeptat, co si nám přines dneska do raního kysu.
3: Hele, já jsem vám přinesl spoustu dobré nálady. Jsem hezky navoněn. Dal jsem si sprchu, samý hezký věci, kluci.
5: Je pravda, že jsem si říkal, co to tu smrdí.
1: Hej, Alex, ta improvizátor, hele, ten je schopen všeho. Bude dneska nějaký rap zase?
3: No, jestli chceš, tak dáme.
1: Když bude lepší než originál, takže
3: ale
1: asi hudebně.
3: Ale když je ten teda Národní den hudby, že? Tak to by chtělo něco. Mm-hmm. Já bych zkusil nějaký možná úplně jiný styl. Jaké, a to je jako, to nějak jako, no tak děláme většinou rap, ale mohli bychom zkusit, nevím, nějakou lidovku třeba.
1: Jo, ale jo, jo? Určitě, jo? Nová lidová píseň.
3: No jasně.
1: Vždyť nic novýho nevzniklo v roce 2026.
3: A je to škoda, protože prostě ta škoda lidová...
6: Škoda lásky, kterou jsem tobě dala. Mua, mua.

0: Jedna z těch novějších a Kygo na Radio Kiss. Dneska je teda krom dnu klobás taky den hudby. Je nějaká hudba, která vám v posledních dnech dělá velkou radost?
1: Jo, za mě na první dobrou vím, protože si to teď jedu furt dokola a to je novej Timmy Trumpet.
0: Jak se jmenuje?
1: Chase the Feeling.
0: Chase the Feeling, to máme v playlistu. Hele, kamaráde, tam seš taky.
2: A jo. Já jsem úplně zapomněl, já jsem těch písniček udělal spousty a...
0: Ale Farben a Alex.
1: Pete Alex a
2: Lovry.
0: Co tobě dělá radost, Alexi, v posledních dnech?
2: Prosím tě, mě teda jako baví jedna písnička, kterou asi nemáme v playlistu, protože to je takový víc jako niche. A to je od Chase & Status. Oni mají nový song, který už hrajou třeba rok na svých koncertech, že tím otevírají. A je to takový jako napůl španělský a má to prostě takový jako hravej vibe, a nevím, jak to jako popsat. No.
0: Včera jsme si je tu hráli zrovna, našel se jeden posluchač, který to označil za strašný extrém hrůzu, ale nebyl to přesně ten tvůj song, který myslíš? Ale naopak, dalších 99% bylo nadšeno, jo, že jsme si tu dali dramce.
1: Ale dostával jsem tu strašnou bídu.
0: Teda, jo. Tak počkej, to chce oslavit taky nějakým netradičním songem, který všichni znáte. Radio Kiss. Já to mám jiný jazyk, to mám do indičtiny, počkej. Radio Kiss.

0: Hezké ráno, kysáci. Nejenom, že je dneska den klobás a to všechno, co už jsme si probrali, ale dnes je také 1. října a to je velice významný den, protože v roce 1958, přesně před 68 lety, začala fungovat NASA. Ty co? Lítají do vesmíru? V roce 1982, před 44 lety, byl uveden první komerční CD přehrávač.
1: Hezky. Technic se jmenoval první, který jsme měli doma.
0: Tady to bylo Sony, ale 1. října v 1982 přímo v Japonsku byl uveden a na prvním CDčku úplně byl Billy Joel.
1: Hele, a neskáče.
0: Jak neskáče?
1: Jo. Má antišok, to jsem měl na Discmanu.
2: To jsem taky měl.
1: Taky jo, ty jo, to byly časy.
0: A pro Českou republiku, respektive pro Československou, protože v roce 1956 se odvysílala první televizní zpravodajství, přesně 70 let zpět.
1: Ale my to máme vyklínovaný.
0: Krásný.
1: Ale počkej, první znělku, to jsme tady někde měli v playlistu. Nevím, jestli je to jako vyloženě první znělka. Ale zní to tak.
0: O, to je retro.
1: Takhle nějak prý začalo vysílání.
0: Hustý.
1: Alex se zasnil. Ty to pamatuješ, co ti bylo?
2: No, pozor, já si snažím vzpomenout, myslím, že první, co se vysílalo, jako v české televizi, tak myslím, že to byl Filipovský a nějaká divadelní hra, že oni tam, a teď se nemůžu vzpomenout, jaká to byla, tyjo.
1: To ti nepovím.
2: No.
0: Nicméně 70 let od prvního televizního zpravodajství.
1: Je to pěkné, ale stejně více mají lidi dělat co?
0: Poslouchat rádio?
1: Správně.
0: No.

0: Od 90. let, za chvilku půl sedmé, za hodinu, lepší než originál. Aspoň jednou to vracíme do hry. Protože tohle všechno, Alexi a Kysáci, je kvůli ranní výzvě. Naši posluchači si přáli, aby jsme tuhle rubriku vrátili, tak jsme si vysvětlili, že to pro nás bylo velmi časově náročné. Spoustu jiných projektů jsme kvůli tomu museli pozastavit. Ty jsme zase naopak museli rozhýbat. Takže možná, že lepší než originál se v plné míře vrátí v příštím roce. Ale teď si ho dáme aspoň jednou a ranní trojka v uplynulých týdnech něco nahrávala. A je to píseň, která se váže na 1. října. Vážně, tipni, co si myslíš, že to bude. A za hodinu to zaspíváme.
1: No, mě dává největší smysl, že chcete oslavit ten Mezinárodní den hudby, že jo? Logicky, jo? Že bych jako tušil, že to je něco spojený s hudbou, music.
2: A když bys měl tipnout, jakou teda skladbu bychom zpívali na ten Mezinárodní den hudby, pokud bychom ho chtěli oslavit?
1: Hele, já si to asi netipnu, ale v mý hlavě teďka zní taková ta písnička, jak se tam zpívá. Music makes me lose control. Music makes me lose control.
2: Let's go!
1: Kdyby to byla tele, tak bych fakt čuměl. Okay,
0: to je hodně vedle od reality. Míša, samozřejmě i přesto, že je doma, marodí, máme to nahrané, jo, jako vždycky. A Kysáci potom budou hlasovat až do pondělního rána o tom, jestli je to lepší nebo horší než originál, jak znáte. A jiný pokus, jiný den.
1: No a co tam ještě máme? Tak já nevím, něco o vegetariánech, taky písničky neexistují.
2: Nevím.
3: To bych nespíval.
1: A nebo je neznám spíš jenom tak. No.
0: Jasně, jasně.
1: No pak nevím, no. Ještě jeden sake, to jsme neříkali, ale to asi...
2: Jakože nějakou japonskou,
1: no.
0: Tonkino. Tyjo, takže vůbec, hele, samá voda.
1: Úplně vedle, jo.
0: Nechte se překvapit. V půl osmé to všechno vypukne.

celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy pro dnešní den, od kdy začne stát opět regulovat ceny pohonných hmot. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafta za 48 korun a 72 haléřů za litr. Opatření reaguje na nejistotu na ropném trhu a zdražování paliv. Izraelský ministr obrany řekl, že středeční incident na palubě letounu Fly Dubai byl podle prvotních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. Cílem podle něj bylo zřítit se s letounem a usmrtit tak všechny lidi na palubě. Letecká společnost Fly Dubai uvedla, že motivy incidentu zatím nejsou známé.
0: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce třetího kola domácího poháru MOL Cupu zvítězili na stadionu třetiligového Vsetína drtivě 5-0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot. Skóre uzavřel obránce Jan Vondra. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: A hned za malou chvilku velký ranní šot.
3: Máte se na co těšit.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Čeká, tak kdo je na to první mikrofonu?
4: Já nevím.
5: Test, 1, 2, 1, 2.
4: Mic check,
5: 1, 2.
4: Stejně je zvláštní, že si nevšimnu, že mi nefunguje mikrofon a stejně začnu mluvit.
5: Ale to nevadí.
6: Jasně, je potřeba to zkoušet.
2: Ale Alex to vzal za tebe.
4: Jo, děkuju.
2: Yes.

0: 1. října. 1. říjen je zároveň taky den lékařů. A všech kolem. A vemte si, že v jedné čekárně dneska bude pěkně narváno, protože paní sestřička stále ještě sedí v autě.
1: Kluci, tohle mi nedělejte. Já jsem v 6 sedla do auta, jedu do práce a normálně furt sedím v autě a poslouchám. Já se vůbec nechce do práce, ale musím. Pro ty lidi za mě ošetří. Tak já se teda zvedám. Mějte se krásně a jako fakt pecky jedete od rána. Skvělý, díky.
0: Ahoj. Ty jsi boží, Mirko.
2: Wow, Mirko, děkujeme.
0: Tak teď se musíme snažit.
3: Ranní shot.
2: Dnešní ranní shot by jsem prosím si vzal na paškál já. A v dnešním ranním shotu se podíváme do minulosti, do roku 1982, kdy italský zpěvák, skladatel Franco Battiato vydal píseň s názvem Voglio verde ti danzare. Znělo to takhle. Možná už vám to něco říká, protože Voglio verde ti danzare předělal Marvin s Preciosem a dneska je to na den přesně 23 let od vydání jejich verze.
4: Hezky.

0: co to znamená v překladu?
1: Tak to nevím.
0: Tak si to vymysli. Hezké léto. Hacha, to by byla kachna.
1: To by byla, no.
0: Tak ne, to berem zpět. Nebo to došlo Alexovi.
2: Já na to koukám, hele, myslím, že to je, pojďme všichni tancovat.
1: Ale máš pravdu.

0: 23 let, přesně na den. Precioso Marvin. A den hudby dneska 1. října. A jak jsme říkali, za hodinu touto dobou v pořadu Lepší než originál bude zpívat Raní trojka. Tyjo, Alexi, kdyby si tušil, kolik práce my s tím měli, nahráli jsme to všechno, dostali jsme finální verzi, tak jsme šli zpátky do studia.
1: Jo.
0: Fakt jo. To se nedalo.
1: Ne.
0: No takže ne, nebylo to dobrý.
1: Vůbec to není jednoduchý, ta písnička.
2: No tak to se těším.
0: Tak co to bude? Kysáci nad tím přemýšlí?
3: Já si myslím, že jste nahráli od Lunetiku Ať je hudba tvůj lék. Že jo?
0: To je dobrý, protože zítra Lunetici O2 Univerzum, velká událost, slaví 30 let existence, takže bychom na to jakoby tím způsobem upozornili.
1: Nebo že bychom si to tam rovnou střihli?
0: Protože třeba to bude píseň, která vyhraje anketu Největší hit ever.
2: A zároveň to kombinuje ty lékaře a vlastně tu hudbu, že jo? Takže to jsou dva svátky naraz. Pozor. Jako je to dobrý tip, hodně dobrý
1: Takhle,
2: tip.
1: Takhle, tohle nám nedošlo.
0: Jako den lékařů, jo, myslíš, že bychom oslavili?
2: No.
0: Jakou písní, ale?
2: Ty jo. Něco od doktora Albana?
0: Nebo erotik? Taky doktor, ne?
1: Já vím, to je divný, ale...
2: Doktor feel good.
0: Tak jeden vegetarián. A my jsme tady řekli, že určitě neexistuje žádná vegetariánská písnička.
2: No,
0: na to se ozval posluchač Zdeněk.

0: pravda, že mě tady napsal i náš posluchač Jaklis, který nám navrhuje vegetariánskou písničku, která se jmenuje Travička zelená, což Ježiš, dává taky smysl, že jo, no jasně.
1: No jo.
0: Travička zelená,
2: to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. Když si myslím na ní lehnu, když si myslím na ní sednu, travička

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: nejlepší od 90. let, chvilku před 7 hodinou ráno. Takže čtvrtek 1. října je tady. Kysáci koumají, co budeme zpívat v pořadu lepší než originál, který se aspoň dneska vrátí do hry. V 7:30 ranní trojka představí svoji píseň a vy budete hlasovat až do pondělka, jestli se nám to povedlo nebo ne. A jak jsme říkali, chtěli jsme to někomu věnovat, protože je 1. října.
1: Kdyby to měla být píseň pro doktory, protože dneska se slaví Den lékařů, tak bychom udělali radost Barče.
2: Když je ten Den doktorů, tak prosím, a budete něco hrát za písničku, zahrajte všem lékařům do IKEMu a hlavně paní doktorce Šarkády a panu chirurgovi Marada, že moc děkuji za záchranu života.
0: Baru, tak doufám, že se to k doktorům doneslo, hlavně, že ty jsi v pořádku. Bylo vtipný, jak po tebou hrála ta písnička, měla babka 4 jabka. Jo, hlavně, že je sranda. Ono to víš, no, na doktory my si vždycky vzpomeneme, až ve chvíli, kdy je opravdu potřebujeme, ale oni od rána do večera neustále, den co den, musí pracovat a zachraňovat životy a starat se o nás, takže za to jim moc děkujeme. No, vypadá to, Patriku, že se to dneska asi po 7:30 povede.
1: Asi to bude mít úspěch.
3: Ajajaj, no.
0: Takže
3: jeden tip.
0: No pojď, Alexi,
3: tipuj. Mně se napadlo tím, že je dneska den té kávy. Tak možná, že byste si dali to espresso macchiato?
0: Jenomže to už zpívali kluci Vítě s Honzou.
3: Ale třeba jste si řekli, uděláme to jinak. A lépe.
1: Že budeme zpívat latte macchiato.
3: Hele, lépe to nejde, protože je fakt, že to, co jsem viděl, bylo luxusní a vlastně to nejde přespívat.
0: Ne, taky samá
3: voda. Okay,
1: jaký další tip tam máš, Alexi?
0: Hele, ty šetří energii, Alex, na 7 ráno.
3: No to je pravda, no já třeba tu lidovou píseň.
0: Ne, budeš házet kostkou.
3: A tak to bude po 7 ráno.
0: Dobře. Raní Kiss od 6 do 10.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Romane?
2: D11 stojí ve obou směrech. Dojedete z Prahy na Hradec, tak od 25. se posouváme po metrech a kdo jedete z Hradce na Prahu, tak od 35. je zúžení do jednoho pruhu.
1: Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy na 41. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní vozidlo. Na silnici 38 u Krchleb na Nymbursku došlo k nehodě. V Plzni na Pražské se srazily dvě tramvaje. U Cehnic na hlavní silnici 22 je sražená srna a vážná nehoda v Třebíči v Jelínkově ulici byl sražen chodec. Za chvilku soutěž 7-7.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Na konci světa se toho moc neděje, tedy až na vraždu. A pár lidí, kteří by o ní raději moc nemluvili. Vražda na samém konci světa je detektivka pro všechny, kterým nestačí jen deka, čaj a klidnej večer. Tady se k tomu přidává trochu sněhu, trochu paranoji a otázka, komu vlastně věřit. Prostě dovolená, na kterou se jen tak nezapomíná, hlavně tedy pokud jste vrah. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.

0: Počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje, zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se hlavně výdaje v kapitole Všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu. Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden. Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosince letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu, a to včetně stávek. A teď zpátky domů.
2: Správa železnic postaví v Nýřanech na trati z Plzně do Německa novou nádražní budovu za maximálně 58 milionů korun. Moderní bezbariérový objekt s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem nahradí současnou nevyhovující budovu a nabídne cestujícím zázemí s čekárnou, pokladnami a obchodem.
0: Sport.
1: České hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey Tour Vlachty porážkou s domácím Finskem 0-2. Další utkání Vlachty čeká svěřenkyně trenéra Idalského v pátek, kdy nastoupí proti Švédsku. A teď už jdeme na soutěž 7-7, tak hodně štěstí.
0: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: vypadá právě teď tady ve studiu Rádia Kiss před soutěží. Konfety máme.
1: Konfety jsou připravené.
0: Alexe máme.
2: Alex je připraven.
0: Kamery jedou, jdeme na to.
3: Bylo 7 hodin ráno.
4: A na Rádiu Kiss
3: začíná soutěž 7-7.
0: To jste kysáci neslyšeli, já vám něco pustím, jo. Lucka, která se dovolala do soutěže, byla absolutně nadšená. Chudák malá ani nevěděla, že si to nahrávám. Lucky reakce, když jsme jí zvedli telefon, jo.
5: Já jsem se dovolala do soutěže.
0: Jo!
5: Lucky, já jsem se dovolala.
1: Lucko, dobré ráno.
0: Ahoj.
5: Dobré ráno, ahoj.
1: Luci, řekni ahoj. Mi, to by nás zajímalo, s jakýma holkama tam seš a kolik vás tam je?
5: Je nás tady 6, 7 a jsem v práci.
0: Tyjo, to je babine. Co to je za práci, že je tam tolik holek kolem tebe?
5: To nemůžu říct.
0: Aj, dočkej, jak to, že ne? To je na tom tajnýho, vejít na finančáku. No. Tak jenom naznáč, jaký je to obor?
5: Vyrábíme autobusy.
0: Hello!
2: Hezky, tak to jsem nečekal.
1: Tak jako zrovna.
0: Čekal autobusy. Jsem všechno, přesně.
2: Hezky,
0: jenom ne výrobu autobusů. To je super. Luci, a ti všichni drží palce. A Alexovi taky, protože ano. Ty budeš házet.
1: Tak prosím tě, Luci, jdeme na to. Řekni mi pravou nebo levou. Jako mám hodit tu kostku.
5: Pravou.
1: Výborně, já to vím oběma, takže v pohodě.
0: Co padne na kostce, násobíme 1000 a tyto peníze Lucce pošleme.
1: Přesně tak, a pokud padne 6, tak dostaneš celkem až 7 000 korun.
0: Pojď.
1: Alexi.
0: Zase Alexo.
1: To samý.
0: Mimika.
1: Mimika.
0: Kuci, něco se tu děje, něco
1: tak,
0: se děje.
1: Něco se děje, kuci. Něco Luci. Se děje, Luci.
0: Co ty? Co myslíš?
1: Jak to cítíš dneska?
5: Já jsem nervózní.
1: Jsi nervózní? Já taky jsem nervózní, protože poslední, když se tohle stalo...
2: Počkej, jenom by mě zajímalo, Luci, ty jsi říkala, že je vás tam 6 v práci?
1: Je vás tam 6?
0: Mm-hmm. 6, jo.
1: Tak to znamená, že to budeš možná moci podělit. A dokonce ano. Ti 1 000 zbyde, protože jsi vyhrála 7 000!
0: Konfety tady lítají pro tebe, Luci, na tvoje vítězství.
1: Gratulujeme, teda.
0: Tyjo. To bude mejdán.
1: Je to tam.
0: To bude chlebíčku.
1: Holky, věďte s autobusama do ulic.
0: A trupte na všechny. Ježíš, to je něco. Luci, tak to co? Je nejvyšší možná výhra, hele, kterou můžeš dostat.
1: No, už víš, co s tím, jak s tím naložíš?
5: Určitě vím, protože jsem si včera byla pro nový auto.
0: Tak to máš 2 plný nádrže.
2: No, to je pravda.
0: V dnešní těžké době.
1: Možná jednu nádrž, si máš větší auto.
0: Jo. Luci, gratulujeme ti. Pozdravuji všechny holky. A já jenom hledám enter, abych ještě pustil sponzora, ale musím sundat ty konfety z klávesnice.
1: Ano.
0: Jsou všude. Tak jo. Měj se hezky.
1: Ahoj.
0: A zase někdy.
1: Ahoj, Luci.
5: Hezký ráno.
0: I tobě.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Ty pocem, Alexi.
1: No.
0: To je start měsíce tohle.
1: Dobrý, ne?
0: A zítra znova, jo?
1: No jasně.
0: Okej.
3: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: radosti tady ve studiu Rádia Kiss. Takže šestka padla, 7000 jsme rozdali. Haha, Alexi,
1: hezky, já mám radost.
0: Ty hrajou. A co vy na to?
2: Teda chlapi, raní trojko, gratulace. Když slyším, kolik hází chlapi a kolik hází Míša, tak Míša musí mít strašně velký štěstí v lásce.
1: Chudák Míša.
0: No, teď leží marot. Jak jsme říkali, včera jí bolelo v krku, odpoledne už se do toho dostal kašel.
1: Chudá. No,
0: to vypadá takhle. Nějak to zvládneme tady ráno, ale je mi líto, že možná zítra nebude v O2 Univerzum, protože my jdeme za klukama lunetikama. Předat jim výsledek ankety o největším hitu skupiny Lunatic ever. A Míša se s námi měla právě dostat přímo za nima,
1: jo.
0: Aby jsme jim udělali radost, jo.
1: Aby jsme jim to hlavně všichni jako raní trojka předali. Uvidíme. Třeba se to povede.
0: Ale s Míšou se spojíme v 7:30, protože aspoň jednou teď vracíme do hry pořád lepší než originál. Raní trojka naspívala píseň, která je vhodná právě pro 1. říjen.
1: Jo.
0: A kysáci dumají, proč zrovna pro dnešek.
3: Čau, raní trojko. Ta já si myslím, že to bude Jožin z Bážin. Na to jste praštěný dost.
1: Dobrej tip, ale dobrej.
0: OK, uvidíme, Milane.
2: Ahoj, raní trojko. Mně by se líbilo, kdybyste naspívali spolu Můj čas. Tam je jedna ženská, Zagorová a dva chlapy, Hložek, Gottwald. A bylo by to vlastně jak doktoři, tak vlastně písničky. Mějte se, Milan, ahoj.
0: Milane, moc pěkná úvaha. Podle výrazu Alexe to ale nevypadá.
1: Hezky, já jsem si teďka jako snažil představit, jak to jako by, jak by se si to jako podělili, víš?
0: To byla až nepříjemná grimasa, kterou si udělal, Alexi. Jako úplně až takový.
4: Ne. To určitě ne.
0: Tohle, ne.
1: Ne, já jsem se vrátil do normálního výrazu, co mám, víš.
0: Jo.

0: Rádio Kiss je s vámi. Naši posluchači určitě už po ránu měli čas kontrolovat, jestli je svět takzvaně v pořádku, mrknout na net. Stihnul jsi to, Alex? Co tě zaujalo?
1: Hele, vůbec, protože já mám tady dneska úkol, já připravuju lidovou písničku, jo, a není to vůbec jednoduchý, teda bych řekl pravdu.
0: Dokdy to stihneš, prosím tě?
1: No nějak po 8 si myslím, že to dáme.
0: Dobře, dobře. Patrik?
2: Já bych řekl pravdu, že mě dneska nic nezaujalo. Já jsem to řekl trošku divně, ale vůbec.
1: Jsi takový nezaujatej.
0: Ani info, teď jsme si o tom povídali. Takhle, zeptáme se Alexe, kolik máš věrnostních kartiček ve své peněžence?
1: No, ty jo, hodně. Já mám, pozor, já mám starou peněženku, kterou, víš, jak se koupíš tu novou peněženku, pak si tam přiložíš ty věci. A já mám, myslím, že doma dokonce možná dvě staré peněženky, kde nechám ty staré kartičky a jenom si tam přiložím ty aktuální, jo. A takhle bych je napočítal asi třeba 30.
2: Počkej, ale já mám peněženku, kde kdybych vyndal jednu tu kartičku, tak mi všechny ostatní vypadnou. Já nemůžu, já musím mít tolik.
0: Takže jedeš v tom.
1: No jako jo, trošku jo, no.
0: Konec nákupnímu turismu od 1. října. A vždyť jsme si o tom povídali, že jsme říkali, tak tohle bude revoluce. Příklad, jo? Sjednocení kartiček. Ty jdeš si koupit Tatranku třeba.
1: Jasně.
0: A víš, že v Penny je za 9 korun.
1: Jasně.
0: Ale jsi v Kauflandu.
1: Aha.
0: Pokud v Kauflandu použiješ tu kartičku Penny, tak se ti načte ta cena, ta nejnižší, toho supermarketu, kde ji mají nejlevnější. Nebo
1: počkej,
0: marketu.
1: Počkej, takže ty máš kartičku.
0: Třeba od Penny, od Kauflandu, Globusu, je Lidlu, Alberta a tak dále.
1: A ty můžeš kdekoliv pípnout.
0: Mm-hmm. Jo, akorát musíš vědět, kde zrovna mají tu danou věc za tu nejlevnější cenu.
2: Abys použil tu jejich kartičku.
0: Abys tam se nepípal 9 kartičkama a neskoušel to, že jo?
1: Jo, jasně, to je takový to, že jak říká, že různí, že obchodníci říkají, že můžou dorovnat tu cenu nejlepší.
0: Jo.
1: Tak to je vlastně jako ono. A to funguje ve velkém měřítku s kartičkou. To je hustý.
0: Hustý, co?
1: No, jasně.
0: Kuře, jo, ty víš, jo, tamhle v tom marketu ho mají vlastně levnější. 20 korun, vezmeš tu kartičku, napípáš to.
2: Ale je to dobrý, kolikrát já si třeba v 5 odpoledne koupím kuře za 150 korun a pak vidím v televizi reklamu, že někde stojí 99.
0: No, ale musí si pamatovat, kde. To je jediná věc, aby nebyly fronty zase, protože mám si, že tam každý bude napípávat všechny kartičky.
1: No právě, no. Ale to stejně vlastně neřeší ten problém, že těch kartiček budeš mít třeba 100.
0: No to ne, ale ušetří ti to peníze, ne?
1: No tak to je důležitý.
0: No právě.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: osmá se nezadržitelně blíží a děkujeme, že jste s námi, protože po půl osmé to bude velké.
1: Jako chlapi, zajímalo by mě, na čem tam jedete. Já to chci taky. Dejte mi to taky.
0: Co tady máme?
2: Jediný, co tady mám, tak je kafe nedopitý.
0: Klobásky tady máme.
3: Ano, jeden klobás.
2: A to je všechno.
0: Patrik opravdu přines klobásy, aby už se do nich v 6 ráno pustili.
2: Je výborná.
0: A ještě adrenalin, na tom jedeme.
2: To jo.
0: Máme o sobě hodně, protože přichází nervozita. Pořád lepší než originál po půl osmé. My to mysleli vážně. Chtěli jsme to natočit jako dobře. A to si myslím, že je vždycky ten problém.
2: Jo.
0: Že když chceme, aby to bylo dobrý a ne sranda jenom, tak to dopadá špatně.
2: To je ono, kdybychom si z toho dělali srandu, tak je nám to vlastně jedno, nezáleží nám tolik na tom, ale tohle, no jsem na to zvědav.
0: Po půl osmé voláme Míše, která je marot, ale figuruje v tom taky, takže uvidíme. A ty nám rovnou potom, Alexi, můžeš na rovinu říct, jak se ti to zdá.
4: No tak jo, takže já mám dneska funkci takového kata.
0: Dobře.
4: Ale já jsem na vás hodnej. Jako hele, já sám vím, jak složitý to je, když jsem zpíval tu svoji písničku.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Na D10 u Mladé Boleslavy na 41. kilometru ve směru na Prahu vyšetřují nehodu nákladního vozidla. Na silnici 37 se od Chrudimi směrem na Pardubice tvoří 3-kilometrová kolona. Na silnici 38 u Krchlev vyšetřují nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. V Praze je po nehodě 2 osobních aut na Prosecké před Lovosickou ve směru do centra neprůjezdný pravý pruh. V Brně je po havárii osobního auta omezený provoz v Jandáskově ulici a v Plzni na Pražské vyšetřují nehodu 2 tramvají.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci se ani ve středu nedostali k hlasování o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Hlasovat by se mohlo dnes. Jednání začalo v úterý odpoledne a poslanci ho večer přerušili. Opozice se ke slovu dostala až ve středu předpolednem. Po celý den se ale jen střídali řečníci se svými projevy. Při středečních studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela 625 lidí. Zranění utrpělo 83 policistů a několik studentů. Policejní inspekce teď vyšetřuje přiměřenost tří zásahů. Ministr školství hovoří o dosud nevídaném rozsahu středoškolských protestů.
0: Sport.
1: Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na svém Instagramu. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: Opět budete rozhodovat o tom, zda jsme lepší nebo horší než originál. Za 3 minuty vám odhalíme, cože to dneska budem zpívat.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: to tady Kesáci. Dneska spojíme dvě rubriky v jedno. Lepší než originál a ranní výzvu.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Posluchači Dáša a Petr si přáli, abychom tuto rubriku vrátili do hry. Tak jsme se na několik dní zavřeli do studia a opravdu jsme se zapotili a říkali jsme, že tuhle výzvu bychom mohli přijmout.
2: Bylo by to skvělé mít tady lepší než originál týden co týden, ale dalo to spoustu práce, jak už jsme vám vysvětlovali, a zastavilo to zase jiné projekty. Proto jsme na chvilku tento pořad pozastavili. Mm-hmm. Myslíme si, že se do hry ještě vrátí, ale jestli tak nejdříve v příštím roce, ale dobře. Aspoň jednou jsme si ty nervy vytrpěli. Protože, jak jsme říkali, nahráli jsme píseň jistou, plánovali jsme něco na 1. října a pak jsme to museli znovu celé přespívat, protože se nám to vůbec nelíbilo.
0: Před chvilkou Roman i pronesl, že pro něj to byla nejtěžší píseň a já se k tomu připojuju. Jedna z těch nejtěžších, co jsme kdy zpívali opravdu.
2: Je to píseň Ranní trojky a proto té naší třetí musíme zavolat. Tomu našemu Marodovi. Ahoj Míšo.
3: Ahoj.
4: Čau. Míše, čau, ahoj. No prosím tě, jak se máš?
3: No, jsem ráda, že jsem zůstala doma, protože asi slyšíte, jak mluvím.
4: Ježišmarja, no a tak, ale mluvíš jako hezky, i když to jde jako těžko asi pro tebe, ale tak zníš hezky.
3: Myslím si, že zním jako levoboček Dalibora Jandy.
0: Jenom v těch kalhotech je to jiný, viď?
3: Jo, no, tam jsem se moc nepotatila.
4: No Míše, já se strašně těším na váš výkon. Já teda vůbec netuším, že kluci mi to ani neřekli tady mimo vysílání, Miljay. A mám na tebe poslední otázku. Prosím tě, ta ano. Židle, na který sedím teďka, na té tvojí, jakým způsobem se dá dolů? Protože já koukám klukům na kolečka celou dobu, jako na hlavě, jak nejvíš.
3: Jo, takhle, nedávej jí dolů, já zase v pondělí přijdu a já ji nebudu moc dát nahoru.
2: Ona tady s tím Míša vždycky zápasí.
4: No tak jo, no, tak pánové, budu se muset povyšovat i nadále.
2: Takový jako pan ředitel, pan řídící Alex.
0: Jo, proč ne?
2: Míšo, tak heleď, je škoda, že tu s námi nejsi, ale jsem rád, že jsme ti aspoň mohli zavolat. A díky, že jsi vstala takhle kvůli nám. My ti máváme do kamery, nahráváme.
4: Ahoj.
2: A jdeme na to.
1: Lepší než originál.
0: Uj. Ježiš, jenom slyším tenhle jingle a dělají se mi osypky.
2: Neboj! Míšo, my jsme nic neprozradili kysákům, jenom dny, které se dneska oslavují, jako třeba ano. Den vegetariánů, den klobásy, den kávy, den doktorů a tak dále. A někteří možná už tuší, co zpívat budem. A řekneme to dopředu, nebo to pustíme? Co myslíš?
3: Hele, já nevím, já jsem se teď jenom zasekla na jedné věci. On se vážně slaví dohromady den vegetariánů a den klobásy.
0: Jo.
3: Ok, dobře.
2: Je to tak.
3: Teď no. Zpátky k tématu. Nevím, jestli to říkat dopředu nebo ne, ale možná by bylo dobrý říct, že tenhle song bychom si asi za normálních okolností vůbec nevybrali, protože je to opravdu velký sousto.
2: Tak to říkáš,
3: jenom,
2: no, přesně.
3: Jenomže k dnešnímu dni se hodí víc než kterákoliv jiná písnička.
2: Jo. Mm-hmm. Jo, je to
3: a
2: tak.
3: Jestli se to dá říct, tak my bychom touhletou písničkou úplně nechtěli jako překonávat originál. Samozřejmě asi hlasování poběží, viď?
2: Bohužel.
3: Sakra. Ale chtěli bychom jí věnovat jako poděkování.
2: Jako to poděkování. Tak říkáš to moc hezky, Míšo.
4: Hezky.
2: My jsme lovili mezi různými dny a když jsme viděli 1. říjen, tak jsme si řekli, hele, tohle musíme udělat. Jo. Zpívat o klobáse by asi bylo veselé.
0: To jo.
2: O kávě to už nám vzal Honza s Víťou. Espresso macchiato. On je totiž dneska den lékařů. A my bychom ho rádi věnovali, tu píseň, kterou jsme naspívali, úplně všem, kteří pracují ve zdravotnictví. Lékařům, sestřičkám, záchranářům, sanitářům, prostě všem, kteří jsou tady pro nás ve chvílích, kdy je opravdu potřebujeme. Často pracují ve dne v noci, o víkendech, o svácích a ne vždycky za to slyší obyčejné děkuju. Takže dneska jedno velké díky posíláme za nás všechny z Rádia Kiss jménem všech našich posluchačů s tím, že si vás moc vážíme. A protože jsme rádio, tak jsme vám to poděkování dokonce naspívali. A jestli to byl dobrý nápad nebo ne, to už uslyšíte za malou chvíli.
0: Každopádně jsme se u toho opravdu zapotili a věřte nám, kysáci, že jsme se snažili, aby to bylo lepší než originál.
2: Jo, tak co Míšo, ještě ty nějaká poslední slova, věta a jdem na to.
3: No, kysáci, je to po dlouhé době písnička, kterou jsme dali dohromady, tak doufáme, že si to užijete a ne, že se zhrozíte.
2: Takže v ranní výzvě vracíme do hry pořad lepší než originál. Tohle je ranní trojka.
1: Lepší než originál.

0: Ranní trojka, lepší než originál.
1: Je to venku.
2: Hezky. Jako je to dobrý, je to dobrý.
0: Jo.
2: No, jako mě to chytlo.
1: Je pravda, že nám teďkon vybouchly hlasovky, tady náš e-mail, je tady toho strašně moc.
2: No. Tohle je strašně těžký z toho důvodu, že tam vůbec není čeho se chytnout. Mm-hmm. A na začátku reálně prostě je to a kapela.
0: A ty dlouhé tóny a tak dále na nespěváka, i když my tam měli jednu bravurní zpěvačku.
1: No. To
0: teď na telefonu. Míšo, jaký to je poslouchat to takhle přes telefon?
3: No, je to něco a uvědomuju si, že už nemůžeme couvnout, že už to všichni slyšeli.
0: Mm-hmm. Za jednu minutu začíná hlasování. A my vám chceme říct ještě jednu věc. Ven taky půjde videoklip. A možná jste si všimli té velké výzvy, která proběhla na sociálních sítích na Facebooku Rádia Kiss, kde bylo napsáno, pracujete v nemocnici, na ambulanci, nebo třeba na pohotovosti. Hoďte nám fotku sebe nebo celého vašeho týmu do komentářů. A staňte se součástí našeho poděkování ke dní lékařům. My si totiž vás, naši posluchače, co jste se nám vyfotili krásně, jako doktoři, sestřičky a tak dále, dáme do videoklipu, takže budete součástí.
2: Hezký, jo. Krásný.
0: Každou chvilkou by to mělo být venku, stejně jako hlasování, které pojede až do pondělního rána.
1: www.kiss.cz zaškrtnout lepší nebo horší než originál, to už je na vás.
2: Tak jo. Tak jo, pánové, jenom chci říct, že ať to dopadne, a Míšo teda, ať to dopadne jakoliv, tak se nebojte. Já si tady připravuju tu lidovku a jak mi to tak jako jde, tak si myslím, že v tom kontrastu tohle 100% vyhraje.
0: On totiž, Míšo, tady dneska Patrik zmínil, že repovat nebude. Minule tu repoval, že si dneska nachystá něco jiného a napadlo ho lidová píseň, takže
2: Alex. Ano, Patrik zmínil, že nebude lidovku repovat a Alex na to, že udělá teda lidovku. Lidovku.
0: Je to po 8, pokud si budeš dělat ještě čaj s citronem.
1: Jo?
2: Pokud si chceš zkazit ráno.
3: Já už mám hotový zázvorový čaj, citron, med, takže já si v klidu sednu, podívám se, jak začne hlasování a vlastně ono už asi začalo, ne? Už je 3/4.
0: A můžeme to zkontrolovat.
1: Ukáž, podívám se, jestli to začalo, zaktualizuju, lepší než originál.
0: No, je to tam, no.
1: Je tam,
0: no,
1: já si teda kliknu takhle.
0: To, co jsi skliknul?
1: Lepší.
0: Tak já vyrovnám síly, klikl jsem na horší.
1: Roman, jsi normální. Proč?
3: No dobře, tak já, aby to bylo fair, tak já se zdržím hlasování, já teda klikat nebudu.
0: Počkej,
1: co je?
0: Náš admin zaspal.
1: Jak to?
0: Pokud kliknete na horší, je tam hláška z minulého hlasování.
1: Ne.
0: Tohle ti neprošlo, tvůj hlas byl právě zařazen mezi lepší. Be happy.
3: Hele, nech to tam, to je dobrý.
1: Ne, ne.
2: No jo.
0: Chybička. Tomáši, vstávej! Nespi! No tak to je hláška.
1: To tím se povedlo.
0: To znamená, že ale píseň bude lepší.
1: No, jako určitě.
0: Ne, i tak budeme znát, kdo klikl na tlačítko horší. Takhle ne, že budeme přesně vědět, kdo to byl, ale kolik lidí to bylo, aby to bylo fér potom.
1: Jo? Ježiš, u takhle hezký písničky já tam mám zrovna prostředníček nahoře.
3: Ježiš, a jo.
0: Už to vidíte, no, tak jo. Tak prosím vás, neklikejte všichni na horší, abyste to viděli. My to jdem urgentně řešit.
1: Jo, jdem na to.
0: No jo, no, tak o tom je život, že jo. To prostě si věci naplánujete, ale ne vždycky to proběhne tak, jak si přejete.
1: To je prostě náš čas.
0: Míšo, tak dobrou noc, odpočívej a ať si brzo zpátky.
3: Dobrou noc, kluci, děkuju
1: vám. Ahoj, Míšo.
3: Že si můžu odpočinout. Papa a ahoj,
1: čitáci.

0: Nejlepší je to podezření, které jste teď napsali, že jsme Patrika dali na konzervatoř.
1: No to je pochvala, ale...
2: Je, děkuju moc, ale na konzervatoři jsem opravdu nebyl.
0: Lepší než originál, je to venku a dneska jsme píseň chtěli věnovat zdravotníkům, lékařům, záchranným složkám, všem holkám, klukům, mužům, ženám, no někdy i babičkám, dědečkům, kteří dodnes jsou ve zdravotnictví.
2: Jsme rádi, že se to doneslo k těm pravým, protože nám napsala například Katka, že to bylo naprosto skvělý, měla jsem husí kůži a jako zdravotník vám moc děkuji.
0: A když jsme u těch zdravotníků, to bychom taky měli pozdravovat všechny studenty, kteří se k tomuto poslání teprve chtějí dostat a děkujeme za to.
2: Ano.
0: Klobouk dolů, tady píše někdo, že to je jedna z nejhezčích písní, lepší než originál. A ta vaše Míša, to je normálně hvězdička na dortu, ta má hlas jak bohyně. Máš pravdu, Miláno, Míša nám to zachránila. Píseň si můžete pouštět u nás na webu kiss.cz.
3: Za mě tato písnička, já ji prostě úplně miluju, takže hned jak začal Roman zpívat, prostě tak jsem měl husinu všede možně podělat.
4: Nádherný, nádherný. Míšo, Romčo, Páťo, prostě moc se vám to povedlo, je to prostě neskutečné. Myslím si, že si to všichni lékaři zaslouží, starají se o nás a vy jste to prostě fakt zaspívali bravurně.
0: To jsme rádi.
5: Jako to bylo skvělý, skvělý, skvělý.
2: Napsala nám Radka, jako ošetřovatelka, která 20 let pracovala na Áru a teď pečuje o svého syna, si neskutečně cením vašeho prostého děkuji.
0: Takže děkujeme,
2: děkujeme.
0: Hlavně vám a jenom zdraví a zdraví a zdraví, ať to aspoň přinese trošku lepší nálady, pokud teď se zdraví bojujete. No, tak lepší než originál je za námi. V pondělí si řekneme výsledek.
2: Mm-hmm.
0: A Alexi?
6: No. Už? Ne, ještě ne, dej mi prosím ještě chvilku.
0: Lidová píseň, Alex, že nám tady jako dneska zvedne náladu taky, lidovkou.
6: Lidovkou, ano. Píšu ale... lidovku, která se hodí k 1. říjnu, takže využijeme ty informace všechny, co máme.
2: A mám ti k tomu připravit nějaký podkres, nebo to máš připravený?
6: Já právě s tím teďka bojuju, protože ten text jako vymyslíš, ale aby to jako sedělo do nějakého podkresu, to už jo. Je jako jiná, no, to je...
0: Oproti nám máš jeden velký problém.
6: Ano.
0: Ty to pojedeš live.
7: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Aleši, pojď začít.
2: Prahy směr Brno, zhruba od 150. kilometru je už kolona kamionu, nevím vůbec, kde končí, a osobaky to dotáhnou až na 160.
1: Na dálnici D11 je mezi 41. a 30. kilometrem ve směru na Prahu 11-kilometrová kolona. V Brně je po havárii osobního auta překážka v ulici Jandáskova. Ulice Kuřimská je kvůli prasklému vodovodnímu potrubí ve směru do centra uzavřená. V Plzni se v Pražské ulici vyšetřuje nehoda dvou tramvají, nehoda je také v Liberci, v ulici Kateřinská, a v Praze v ulicích Nad Klikovkou a Trojská.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jsi výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Co je korfbal?
8: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
7: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
8: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
7: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Rádio Kiss. Počasí.
10: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
6: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity, který každoročně sestavují odborníci z portálu Evropa v datech. Praha skončila na 9. místě. Hlavnímu městu škodí například vysoké ceny bydlení nebo nedostatek míst na středních školách. Nejhůře dopadlo severozápadní pohraničí. Evropské lesy zaplavil nový druh houby s názvem hřib štíhlotřený. Nejvíce se mu daří v borových lesích, kde se často vyskytuje ve velkém množství. Z toho ale nejsou všichni houbaři nadšení. A teď zpátky domů.
11: Liberecká technická univerzita láká stále více studentů. Letos jich přijala o 11% více než v loni, celkem bezmála 7800. Zhruba 24% studentů je přímo z Liberce, 45% z Libereckého kraje. Zbytek studentů ze sousedních regionů, jako je Praha nebo Mladá Boleslav.
6: Sport.
10: Vstup do nové sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. Tolik zprávy v jedné minutě a Ranní Kiss pokračuje dál.
12: Yeah! Ranní Kiss, výjimečně RAP, tedy Roman,
13: Alex a Patrik.
6: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Míšu si teď nahradil, ale jestli plánuješ i Patrika, že už chceš za něj říkat jeho jméno?
13: Ne, já jsem se nebyl jistý, jestli nechceme si říct jako navzájem ty jména a úplně mě to zamotalo. Patriku? No, tak už tady není. Hele, jde to rychle.
12: Zůstalo RA.
14: No? 5, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: A takhle hraje Radio Kiss. A je tu veselo díky těm krásným hlasovkám a zprávám, který nám posíláte přes aplikaci Radio Kiss. Lepší než originál. Na vaše přání v rámci ranní výzvy jsme aspoň na chvilku vrátili zpátky, takže Dášo a Petře, to je vaše práce, že jsme nakonec řekli jo, jdeme do toho. A děkujeme za tak krásný zprávy.
1: A když nám začal říjen, co ty Alexi, my bychom potřebovali při tom 1. říjnu trošku ještě nakopnout a ty jsi slíbil, že by si nám měl zaspívat svou vlastní lidovou píseň.
2: No prosím tě, složil jsem to, dal jsem to dokupy, dokonce se mi podařilo i vytvořit hudbu k tomu, originální, ale nikdy jsem to neskoušel, jo, teďka to je opravdu jako, to bude, no, já vůbec netuším, jako, co se stane.
0: Časovka, jestli jako jeden song Celeste Buckingham a jdem na to, nebo potřebuješ ještě víc času?
2: Dej mi asi jeden song.
0: Fakt?
2: No jasně, to stačí.
0: Wow.
2: Bude sranda aspoň.
0: Neodcházejte od rádia.
3: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tady se mění nálada ve studiu, tady si kluci stoupli k tomu, ok, Patriku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vítej, Alexi.
2: Ahoj, Romane.
0: Za Míšu, která je Marot, tu zdravíme domů, dneska jste ji slyšeli v pořadu Lepší než originál, ale rád by na to Alex navázal. Není to tak dávno, co si nám Alexi pomohl složit píseň, autorská píseň Alexa, a my se připojili. To bude, myslím, hlas Patrika. Beatbox dělá Alex.
2: Prší, prší, jen celé je. Míša, ta se dnes nesměje. Na motor.

0: fakt nebaví.
1: A tak dále, a tak dále.
0: Jenomže Alex říkal, že repu bylo dost a chtělo by to nějakou lidovku.
2: Slivovička, vínečko, holky, chlebíčky, norma.
0: A klobáska, dneska jeden klobásek.
3: Ano, ano, klobásky tam budou taky.
0: Tak co máme čekat?
3: No, já jsem se snažil to dělat maximálně autentický. Napsal jsem teda text, který tak nějak jako vychází z toho 1. října, to znamená všechny ty svátky, co jsme si tam dneska řekli, a to, že jsme tady dneska my takhle v té trojici. No a dokonce se mi podařilo vytvořit i autentický lidový podkres, takže to bude opravdu znít jako...
2: Teda, Alexi.
3: No, no.
2: Tak co?
3: Tak, Ježíš Maria, no, jenom upozorňuji posluchače, nikdy jsem to neskoušel. Teďka mám tady v ruce takovej ten ještě druhý mikrofon, který mi udělá takový hezký echo, takže to bude tak jako opravdu jako profi, ale ten výsledek opravdu je s ručením omezením.
0: My ti držíme palce po celé České republice a nejenom v České republice.

0: děkuji.
1: Alexi, ty seš borec.
0: Tak to je.
2: Že to je bez tréninku, kamaráde. Jako ty rýmy někde se zapotili.
0: Občas jo, no.
1: Ale cymbálovku si můžeš založit hadr, člověče.
0: Víš, ten folklor tam je pod tou kůží někde.
2: Dostáváš rovnou 100% hlasů. V lepší než originál.
0: Děkuji.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Svátek hudby jsme oslavili skvěle. Čas s vámi všemi v 7:30, pořad lepší než originál, můj čas, píseně raní trojky, jako děkování všem ve zdravotnictví. A to třeba jsou i lidi jako kuchařky a kuchaři, že jo?
1: No to víš, jo, ty tam vaří v těch kuchyních.
0: Pomocníci, řidiči a podobně, no vás je. A takže píseň si můžete pouštět na webu kis.cz. A zároveň tady dneska Alex vypálil lidovku.
2: No, tak slavíme den hudby, že jo?
0: Ano.
2: A to si myslím, že je potřeba slavit ze všech stran, hele, každý ten styl má to svoje místo na světě a myslím si, že lidovka to je něco, co vychází z nás, že jo?
0: To by nemělo nikdy vymřít, takováhle hudba.
3: Alexi, ty bláho, já teda nevím, kde se to v tobě bere, chlapče, ale to je neskutečný. Frajer, frajer, frajer.
2: Děkuji.
0: Jo! Evi, co ty na to?
4: Mě to tak nebaví.
0: No, tam zase se to nepovedlo.
2: Ale Evo, promiň.
1: Eva prostě do toho vždycky nebo hodí vidla.
0: Eva je erár, to my vždycky pouštíme, my tady máme uloženou už asi půl roku. A na cokoliv se to hodí, vždycky Evička řekne.
4: Mě to tak nebaví.
1: Můžeš říct třeba, je Alex dobrý moderátor?
0: No.
4: Mě to tak nebaví.
2: Ale takže, no to je zdravý, promiň, to je zdravý, protože víš co, jakože ty máš pocit, jak jsi hrozně jako úžasný. A Eva tě vrátí prostě nohama na zem, Evi, je to potřeba.
0: Proto i lepší originál, vždycky je ta možnost kliknout na tlačítko horší, byť dneska trošku fejlík.
2: Ale bylo to dobrý, hele, bylo to dobrý. Mě strašně jako mrzí, že jsem toho nebyl součástí, protože já jsem cítil tady tu vaši energii od začátku a teďka cítím vlastně od těch posluchačů, jak se to líbilo. A já můžu za sebe jenom se přidat, že taky děkuju všem těm složkám a opravdu je to nádherný a jsem na vás pyšnej, že jste udělali takovou hezkou věc.
1: Tak. Jenom se chci zeptat, Romane, admin už opravil ten náš fail?
0: Jo, Tom zavolal, říkám, Tome, prosím tě, ten prostředníček, co tam Patrik ukazuje, když někdo klikne na horší, to byla událost několik měsíců stará, jo. Tak bohužel tam zůstala, tak říkal, že letí do kanclu a jde to smáznout.
1: Jo, to je hodnej.
2: No, tak na to úplně pyšnej nejsem teda.
0: Taky se takhle zasmál, když si uvědomil, co to je za chybu. Zrovna v tento den.
2: Stane se.
0: Jedeme dál. Tohle je song pro vás všechny, co jste na cestách. Za chvilku se vám budeme věnovat v dopravě.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na D5 je 8 kilometrů dlouhá kolona, začíná na 8. kilometru, logicky směrem na Prahu. D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu, tady se vyšetřuje nehoda nákladního auta. V Brně komplikuje dopravu nehoda osobního auta v Jandáskově ulici a v Plzni, jak jsme říkali, se v Pražské ulici vyšetřuje střet dvou tramvají.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio KISS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Od 1. října, tedy ode dneška, se změní částky životního minima. Jednotlivci i první dospělé osobě v domácnosti se zvýší, částka pro druhého a dalšího dospělého naopak klesne a částky pro děti zůstanou stejné. Změna se promítne také do nároku nebo výše některých sociálních dávek, například superdávky porodného nebo některých dávek pěstounské péče. Španělská levicová vláda se shodla na návrhu bytové reformy, která by měla chránit nájemníky. Jedná se o kompromisní řešení, které nemá odradit od stavby nových domů. Ve Španělsku jich chybí 750 tisíc a nájmy se rychle zdražují. Jejich průměrná výše je skoro stejně vysoká jako průměrná měsíční mzda. Současná krize bydlení vyvolala řadu protestů.
0: Sport.
1: Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i 8. zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení a jsou druhé vinou horšího skóre. To byly zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Po půl deváté je říjen, co nám přinese tento měsíc?
1: No pro milovníky piva a kožených kraťasů je tady Oktoberfest, že jo?
2: V říjnu taky startují maturitní plesy, to se týká hlavně nás moderátorů, DJů, nebo vy, co máte třeba dceru, synka. A taky v říjnu na konci bude Halloween.
0: Ano, ano, je to tak, dny se krátí, zároveň rána budou čím dál tmavší, ale na konci měsíce si aspoň o jednu hodinu přispíme. V neděli 25. října se mění čas, jednu hodinu navíc dostaneme.
1: Yes.
0: A radost budou mít hlavně školáci. Ve středu 28. října je státní svátek, to je středa. Čtvrtek, pátek, podzimní prázdniny. Takže při troše rodičovského kouzlení z toho může být krásných 5 dní volna.
1: Wow.
0: Ale kdyby jenom 5 dní, my jsme tady o tom včera mluvili. Ozvalo se tolik rodičů. Co to budou mít takhle zařízené?
3: Ahoj, u nás mají podzimní prázdniny úplně stejně, akorát k tomu mají ještě 2 dny ředitelského volna. Takže mají od pondělí do pátku krásný volno.
0: A tolik rodičů řeklo. Pondělek, úterek rodičovské volno, čtvrtek, pátek podzimní prázdniny, tím pádem děcka týden doma.
2: Ty to se úplně nabízí na nějaký podzimní výšlap, nějaký výlet kamkoliv do přírody.
0: Ne, Oktoberfest.
2: To už nebude.
1: Takže dá děti na hlídání a jedem.
0: A jedem si pro tuplák, jo, to víš ideálně. Takže ať ten říjen stojí za to a strávíte ho s kysem.

0: díky, že vás máme. Každý moderátor tu má nějakého fanouška. Alex třeba Leničku.
1: Jú, Alex je tady.
2: Čau, Alexi.
0: Ahoj.
2: Vítaj zpátky. I kluku, no pojď na to.
0: Podívej, jak je ráda, že jsi tady, hele.
3: No já jsem úplně tady začervenalej teďka.
0: Patrik má taky fanouška.
4: Ne,
0: jo, Patriku.
4: Zase se ozval.
0: Zase?
4: Aha.
0: Jako po včerejšku, Petr.
5: Tak doufám, Patriku, že dneska se polepšíš, že to bude tutti frutti.
4: Petře, dobře. Já bych vás rád teď konkysáci vyzval k zavolání do raní kachny, ale k tomu nám pomůže můj výherní signál. Papada.

0: Ranního kysu.
1: A ten, kdo bude mít šanci odhalit první kachnu v říjnu, se jmenuje David. Davide, ahoj.
2: Ahoj.
1: Davide, co ti přišlo dneska divnýho? Co byla ranní kachna podle tebe?
2: Já si myslím, že to byly ty věrnostní kartičky různých supermarketů a hypermarketů, že by fungovaly navzájem v různých prodejnách. To se mi nějak nezdálo.
1: No ale ty jsi to neověřil tedy, Davide? Ty jsi nebyl teď, jo, nakupovat?
2: Nebyl, zrovna jsem na cestě do Litomyšle, takže jsem na dálnici u Vysokýho Mýta, takže nemám úplně možnost si to teďka ověřit.
1: Hele, v pohodě, počkáme, zajď tam prosím tě do Liťáku nebo do Litomyšle a vyzkoušej to, pak nám dej vědět, jo, pak to vyhodnotíme.
2: Dobrá, tak jo.
1: Tak jo, tak se měj.
2: Mějte se, ahoj.
3: Ne, počkej,
2: ahoj.
1: Ale kdyby tam David šel
4: a zjistil, že to je pravda, to by bylo.
2: No rozhodně by to bylo super, ušetřený kačky se vždycky hodí.
1: Že jo, no. Kdyby to s námi ta paní prodavačka hrála, že by mu řekla, jej, hele, řekla, jo, posluchačky jsou, tak já si s ní udělám taky srandu, že mu to uznám.
4: Ty, ale že bychom to celý jako teďka prosadili, že reálně by se z toho stal takový virál a že by to prostě vzniklo.
1: Abyste to pochopili, pokud jste to neslyšeli, bavili jsme se tu o konci jakýhosi nákupního turismu, jak máme všichni ty věrnostní kartičky, tak by se to sjednotilo. Jo? A hlavně, kdybyste třeba věděli, že někde nějaká sušenka je levnější v nějakém obchodě a vy jste byli ale v jiném, tak byste si mohli nárokovat tu cenu té levnější sušenky, ale museli byste mít tu jejich věrnostní kartičku.
5: Jo, jo.
1: Jo? A pípat to prostě klidně u konkurence, jo? Oni by se určitě nějak domluvili mezi sebou.
4: Stopro,
1: oni by si to nějak jako
4: oni si rozumí navzájem.
1: Vykompenzovali. No, jenomže bohužel také to nefunguje. Takže tohle jsme dneska uvedli jako ranní kachnu, Davide. Máš pravdu.
4: Máš pravdu.
1: Jo. Takže paráda. Posíláme rádiový valíček a šťastnou cestu. Čau, měj se.
2: Ahoj.
1: Taky.
2: Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Jo, jo, hrubne to teda.
1: Co?
0: Jo, jako náš národ.
2: Proč?
0: Kdy naposledy jsi řekl prosté slovo? Před kolika dny?
1: To je tak, no minuty, ty vole.
0: Tak to...
1: No, takže tak, pár vteřin
0: dopředu. Tak já tady chci vyčinit Vlastíkovi, našemu správci fanouškovské stránky, no. Jo, jak je hrubý a ty jedeš v jeho kolejích.
1: Co řekl?
3: Ty vole, kluci, vy jste tak ukecaný, vy lžete, jako když tiskne.
0: A ticho tam.
1: Temu.
0: Ježiši, ne. Písničku ti hrajem Vlastíku a díky za pomoc. Yeah, right, tady furt já tu kachnu.
1: Alex.
0: Co?
1: No, ne,

0: Ostravě v ulici Nákupní havarovalo osobní auto do zdi, tady probíhají vyprošťovací práce a info od Jardy, na anglický v Plzni už se nehoda došetřila, ale teď se tam řeší vykolejení tramvaje, takže to bude náročné ráno. Jo a ještě jedno úsměvné info z cest od našeho řidiče, když jsme se tu bavili o tom, že v době podzimních prázdnin může být i Oktoberfest.
1: Zdravím celý Rádio Kiss, pěkně jste mi dali, mám synovce vedle sebe, jedeme v autě, hlídám ho a on mi říká, strejdo, já mám ty prázdniny, jo, pojedem na ten Oktoberfest, dám si ten tuplák, co to je, že pojedeme, tak vám teda pěkně děkuju, jinak zdravím celý Rádio Kiss, tady Richie, čau.
0: Jen si to užij, strejdo.

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Bez rádia prostě neexistuju, nežiju, nepracuju.
2: Vy jste takový chuligáni.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Ať je hudba tvůj lék.
7: Ahoj, tady Lunetik.
8: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
9: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
8: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný. A my to chceme s váma zažít znova.
9: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
10: Na Ticketmaster a Ticketportal.
11: Co je korfbal?
12: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
11: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
12: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
11: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
13: Korfbal 2026.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
14: Venku převládá jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
14: Veřejné finance se nevyvíjejí udržitelným směrem. Situace je vážná a bylo by lepší nepříznivý trend brzy obrátit. Shodli se na tom experti na veřejné finance, se kterými se ve středu sešel prezident Petr Pavel na Pražském hradě. Odborníci také upozornili, že vláda prohlubuje schodek navzdory růstu ekonomiky a rostoucím nákladům na obsluhu státního dluhu. Když se řekne nejlepší pizza, většina lidí

0: by nejspíš zamířila do Itálie. Podle letošního žebříčku 50 nejlepších pic na světě je ale potřeba hledat ještě o něco dál. První místo letos získala londýnská pizzerie Napoli on the Road. Za podnikem stojí kuchař Michele Pascarella, který se do Londýna přestěhoval z okolí Neapole už v 19 letech. A teď zpátky domů.
1: Správa železnic postaví v Nýřanech na trati z Plzně do Německa novou nádražní budovu za maximálně 58 milionů korun. Moderní bezbariérový objekt s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem nahradí současnou nevyhovující budovu a nabídne cestujícím zázemí s čekárnou, pokladnami a obchodem.
0: Sport. Druhý hrací den nové základní části hokejové NHL byly na programu jen tři duely. Philadelphia s Danem Vladařem v bráně propadla po hrozivém skóre 0-7 v derby proti Pittsburghu. Toronto hrající druhý zápas ve dvou dnech uspělo těsně 2-1 nad Islanders a silné Colorado si poradilo 8-4 s Los Angeles i díky asistenci Martina Nečase. Zprávy v 9 jsou za námi a před námi je další hodina ranního kysu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 9 hodin 8 minut posloucháte Radio Kiss, přejeme vám hezké dopoledne, dnes ve výjimečném složení Patrik, Alex a Roman.
1: Krásné ráno přeju všem posluchačům Radia Kiss, ano, tohle je Alex a jeho hlas a pánové, já musím říct, že ta vaše dnešní písnička, ten lepší než originál, co jste dělali, tak to je bomba. Já tady projíždím hlasovky a mám tady jedno přání za druhým, který se jako opakuje a je to přání, abyste tu písničku pustili znova.
2: No, jak se říkal, ten lepší než originál, to lepší je v úvozovkách.
1: Ano, ano,
2: jo,
1: ano.
2: To se dozvíme až pondělí, jestli je to lepší.
1: To je pravda.
2: Takže pojďme pomoct hlasování, aby kysáci věděli, jak to tu ráno znělo a jak jsme pozdravili nejenom všechny lékaři, ale zkrátka všechny ve zdravotnictví. Kiss. Radio Kiss.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Dnešní ráno bylo výjimečné, kysáci, protože jsme spojili dvě rubriky v jednom, a to ranní výzvu a lepší než originál. Důvod byl takový, že si Petr s Dášou, naši posluchači, přáli, abychom lepší než originál ještě jednou vrátili do hry.
2: Tak alespoň dnes, 1. října, a když právě v tento den, tak jsme si řekli, že by bylo skvělý tím songem, který jsme připravili a naspívali v produkci Žána Luka, kterého taky zdravíme, protože i on nám moc pomohl. Takže naspíváme něco pro všechny ze zdravotnictví. Od lékařů, sestřiček, po uklízečky, kuchařky, zkrátka vám všem, protože tento den vám patří.
3: Přesně tak, a já jsem dneska tady v roli, že mám rozseknout, jestli se mi to líbilo nebo ne,
2: jo.
3: Ale ještě předtím, než se k tomu pustíme, tak musím říct, že strašně se vám to, kysáci, líbilo. Máme tady obrovské množství pochval, je to opravdu jako bomba. A já nevím, jako pustíme si to, nebo jak to uděláme?
1: Určitě ještě? Nějakých pochval ještě budou, ale nás by zajímal tvůj verdikt. Jak tobě se to
3: líbí? Už teďka ten verdikt, jo?
1: Jo.
3: Jakože bez toho, no dobře, tak no bylo to super. Jako hele, bylo to fakt super. Vy jste z toho měli strašný stres, já jsem to úplně cítil tady od rána. A musím říct, že teda, když jsem to uslyšel, tak i já jsem měl husinu. A to je co říct.
2: Teda. A na vypnutý mikrofon, jak bys odpovídal? Ne jako, že ti ho vypnem, ale jako, co by si řekl, kdyby nesvítil červená.
1: Na férovku.
3: Šlo to.
1: Tak si to připomenem.
2: Tak pojďme na to.
0: Lepší než originál.

0: Můj čas dneska premiérově na Kisu.
1: No ale bylo to skvělý a já nevím, na co čekáte, pánové. Já jsem připravil ty hlasovky, protože reálně si je zasloužíte, tak si je pojďme pustit.
2: Naprosto peckové poděkování všem, co pro nás ti doktoři a spol dělají. Jste úžasní a pokračujte v tom dál.
3: Já jsem normálně měla slzy v očích. Opravdu bylo to úplně neskutečně dojemný a krásný a klobouk dolů, protože je to opravdu nesmírně těžký kus.
4: Wow, vy jste úplně skvělí. Ten začátek mě stojí všechny chlupy. Tleskám, klobouček dolů, fakt skvělý.
0: To jsme rádi, že se to povedlo. Hlasovat, zdali to bylo lepší nebo horší než originál, můžete, i když Míša dneska uvedla. Předtím, než jsme to spustili, že tady nejde o to nějak měřit cíly, ale hlavně o ten dík jako takový, takže to berte jako druhotnou věc, to hlasování. A škoda, no, že Míša tady není dneska s námi, protože marodí, ale aspoň jsme se s ní také po telefonu spojili, takže si to tak trošku užila.
5: Počkej, ale Míša tady s náma je, chceš, aby jí něco řekla?
0: Jako teď?
5: No.
0: Jo?
5: Míšo, prosím tě, jsi tady?
6: Jsem tady s vámi. A nejenom s vámi dvěma, Romanem Andělem a Patrikem Peltánem, ale všemi kysáky. A to, co tady tvoříme, je něco výjimečného.
0: To je záznam z Jesmena.
5: Aha.
0: Kdy se tu Míša spumprdlíkovala.
5: Spumprdlíkovala.

Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Show Rádia Kicks.
1: Přátelé, tak vám řeknu jednu věc. Na Kids Shopu jsem odstartoval, jakož to na podzim bývá, prodej kulichů a rukavic, ale když se dívám na to počasí, tak jsem to asi moc nevychytal. Dneska až 25 stupňů Celsia.
2: No, to já si myslím, že Patriku by se měl spíš prodávat plavky. Já si umím představit takový ty krásně červený a na tom ten nápis Kids. Hele, to je dobrý. Zamysli se.
1: Na další léto dobrý, nicméně sluneční brejle, osušky tam ještě samozřejmě najdete, kdybyste třeba vyrazili dneska nebo někdy ještě v těchto dnech k vodě.
2: Stejně, my jsme velký tým, co? Koukám teď na Kids Shop a tady třeba k šiltovku má normální moderátorka, kterou já v životě neviděl.
1: Ale hezká, viď?
2: Je pěkná. A ta paní na té osušce, to je kdo?
1: To je ta s tou paní s tou kšiltovkou.
2: Jo, to je ta sama paní.
1: To je ona.
2: Aha, akorát ze zadu.
1: Já ji využívám všude.
2: No, zajímavé, člověče.
1: Tak kdybyste chtěli pořídit nějaký merch, ještě to stíháte, kysáci, Kiss Shop je pro vás připravený.

0: Michal Kavalčík, který má dneska svátek ve studiu. Nazdar, Michale.
1: Počkej, já jsem měl svátek 20... V úterý ne, jsem měl svátek.
0: No ale dneska taky. Dneska je totiž Mezinárodní den seniorů.
2: Oh,
3: Patriku!
2: Všechno nejlepší, Michale.
3: Ano. No, tak to vám moc děkuju za krásný úvod. No,
0: Michale, zároveň super. Je taky den hudby. Když se řekne hudba, jaký první song ti vletí do hlavy teď?
3: První song. Tak, den seniorů, Bílá orchidej.
4: Já ti to chtěl zahrát, ale tohle ti fakt nezahraju.
0: Tady často zmiňuje Michal dopoledne.
3: To je podle mě největší pecka, hele, to překonalo Jacksona všechny.
0: Je to vůbec předělaný v nějakým remixu, mě napadá.
3: Člověče, myslím, že ano, udělal to ten, myslím, Mr. V, nebo víš, takový ten, co dělá všechny ty remixy, pokud mu říkám správně, teda Mr. V.
0: Je to tak, Mr. V, no, borec. No,
3: ale dlouho jsme to nehráli tady.
0: Takže dneska začínáš, včera si začínal s třema sestrama, dneska začínáš s Bílou orchidejí.
3: Doufám, že se vám v kanclu udělal radost.
4: Udělal, jenom chci říct Patriku, už radši půjď, ať si sedne, je to přece jen starší pán.
0: Michale, pojď na vozíček.
3: Alexi, i tebe jsem měl rád.
0: Michal na vozíček.
3: Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální doprava 5 minut před 10. Zatím pohodička. Jesenice D0, kilometr 81. Ve směru na D1. Velmi silný provoz. Kolona už má 2 kilometry. Praha D0, 58. kilometr. Ve směru na D1, tak tam už má kolona 4 kilometry. A ještě se podíváme na Jesenice, exit D0, 82, nájezd směr D1, vjezd na dálnici je uzavřen a tam se zdržíte opravdu dlouho. Pojďme na For The Course, za chviličku hned po čerstvých zprávách po 10. hodině.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
2: Kiss. Počasí.
3: Venku převládá jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Do reprodukčního lékařství má od příštího roku putovat více peněz z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví, vedené Adamem Vojtěchem, připravilo na rok 2027 změny v úhradové vyhlášce. Ty by měly zvýšit platbu o 4 440 korun. Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby 8 jaderných reaktorů a přes 22 miliard dolarů do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových center. Seoul a Washington také posoudí projekt výstavby plynovodů a terminálu pro vývoz zkapalněného zemního plynu na Aljašce. A teď zpátky domů.
4: Liberecká technická univerzita láká stále více studentů. Letos jich přijala o 11% více než v loni, celkem bezmála 7800. Zhruba 24% studentů je přímo z Liberce, 45% z Libereckého kraje, zbytek studentů ze sousedních regionů, jako je Praha nebo Mladá Boleslav.
3: Sport. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu, do kterého se dostal jako lucky loser i přes vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů. Za námi jsou zprávy a před námi dopolední Kiss.
5: Tak já zdravím úplně všechny, ať vám je teprve jeden rok, dva, anebo sto, posloucháte Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: Yes. It is not that fun.
8: Let's go.

Let's go.

0: Dohromady velmi pozitivní číslo. Startujeme nový měsíc, je to neuvěřitelné. Nedávno jsme tady startovali prázdniny. Dva měsíce prázdnin, ty brďo. Bylo 1. července, říkali jsme si, to budou nádherné dva měsíce. A už je tu říjen a podzim. Má být teda ještě prý pár dnů hezky, tak pojďme si užít babího léta. No a dneska je 1. října, svátek má Igor. Já jsem tady zaznamenal v ranním kysu a Patrik si ze mě dělal legraci, že dneska je Mezinárodní den seniorů. A tak jsem si říkal, jak by to asi vypadalo, kdybychom teďka 7 minut po 10. hodině tady startovali dopolední vysílání pro všechny seniory. Tak si to pojďme představit, jo?
1: Dobré ráno, mládeži. Vítejte u našeho dopoledního vysílání Rádia SS. Seniori sobě. A než začneme, provedeme povinnou kontrolu. Vrchní patro nalepeno. Naslouchátko zapnuto. Chodítko zabržděno. Výborně, tak se mi to líbí. A teď si připravíme ranní koktejl. Jeden prášek na tlak, jeden na záda, jeden nevíme na co, ale doktor říkal, že ho máme brát. Pěkně zapijeme, nasadíme brejle, ty druhé, tyhle jsou na televizi a můžeme pažit. Dneska slavíme Mezinárodní den seniorů a první hit už je připraven. Něco pořádně divokého si tady dáme, ale ne moc nahlas. Od 11 už máme šlofíka. Rádio Seniori sobě, volume

Prý rádio SS se si málem zanknul do trenek. Jsi blázen, seniory sobě. Dobře ty. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Balíček od Michaela vyhraješ, když jeho Dopo od Po si poslechneš.
1: A my budeme rádi, když nezůstanete třeba jenom u Dopo od Po, ale budete s náma i déle. Já jsem tady teďka vyprskl smíchem, musel jsem to ukázat i mému synovi, který mi tady dneska pomáhá s apkama. Radio SS, Seniori sobě, mělo u vás velký úspěch a okamžitě mi tady přistála fotografie, hned vám řeknu od koho, je to samozřejmě AI, Venca, čtvrt prd přes dívka a vygeneroval tady Michaela Kavalčíka zhruba v 90 letech, jak svoukává uchodítka před mixážním pultem s úplně šedivými vlasy a šedivými vousy svůj dort, na kterém je asi přes 97 svíček. No dobře, pojďme se dneska pobavit o tom, tohle téma jsme tady ještě nikdy neměli. Když máme dneska ten Mezinárodní den seniorů, pojďme se pobavit o tom, jestli si umíte představit, že nám jednou bude opravdu 80, 85, 90, 95, anebo že se z nás někdo dožije třeba stovky. Musím se přiznat, že když mi bylo 20, a řekl mi někdo, že jednou mi bude 40 nebo 50, to byla konečná pro mě, to jsem se viděl jako už opravdu v 50 v domově důchodců, když mi bylo teda 20. To byly moje představy. Jaké máte vy, kysáci, představy o vašem stáří, o věku, o seniorském věku? Mě by to strašně zajímalo. Budeme chodit do kina, budeme chodit na kávičku, budeme si hlídat zuby, občas tatínkovi musím koupit tu pastu, jak se to lepí, to vrchní patro, tatínek to zapomene, já to musím koupit, občas jsem to i Tomášovi kupoval tam do Teplic. Tak jak to vidíte? Jak to s náma bude za 10, 20, 30, 40 let?

0: Dopolední čtvrteční kys a máme tady 1. října. Dneska se tady bavíme o tom a pouštíme si vaše hlasovky na téma, jestli si umíte představit, že jednou z nás budou prostě seniori. Ten život to takhle zařídil. Nejdříve jsme krásně mladí, pak jsme ve středním věku, pak je stáří, no a pak budou z nás seniori. Někdo se dožije 80, někdo 85, někdo 90, máme tady i 100leté seniory. Tak jak to vidíš, Andrej?
1: No čuž, Majkle, tak já to mám jednoduché. 25 roku na šachtě v Rubání, je mi 50, už mám toho plnou. Takže nějakých 85-90 nehrozí. Je to jasné, to za chvilku půjdu. Čusík, Ander Havidov.
0: Andrej má velmi pozitivní přístup k životu. Andrej, neblázni. Neboj, dnešní medicína, pohodička. Zařídíme, jo, zařídíme. Martin.
2: Zdar, Majkle. Já jsem tak ve tvém věku, o kousek starší, o nějaký den. No vidím to tak, že když nebudem prdět do hlíny, za 20-30 let, tak to bude dobrý.
0: No, vidíš to. A co Honza?
3: Tak já měl dědečka, který se dožil 103 roku a byl opravdu vitální do poslední chvíle. Babičce bylo 95 let, když umřela, bylo to o 2 roky dřív, než umřel dědeček. A měli krásný vztah, takže my jsme tam strašně rádi chodili jako vnoučata na návštěvu a pravnoučata moje děti. Bylo to úžasný, opravdu přeju všem, kdyby měl to štěstí jako my.
0: To je nádhera. Představte si, že bychom se dožili 95 let. To znamená, že teďka třeba v 50 bychom byli teprve, jo, skoro v uvozovkách, teprve v půlce. Ježiš, to by bylo super. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss, Fergie a kdysi také Black Eyed Peas. 10.36, my zdravíme všechny, kteří se dneska zapojili svými hlasovkami, tlačítko soutěž v apce Radio Kiss a bavíme se na to téma, jak to vidíte, až jednou z nás budou seniori. Budeme v seniorském věku, dneska slavíme Mezinárodní den seniorů, tak tímto zdravíme. Věřím, že i několik seniorů poslouchá Radio Kiss, cítí se stále mladí. Tak co ty, Davide?
1: No, čau, Michaele. Hele, tak já to vidím takhle. Je skoro padé. 100% se dožiju minimálně stovky, protože když si šéfa pro něco pošlu, tak to se nedočkám, takže jeho si pošlu pro smrt. Takže stovka jasná. No a co budu dělat? No, tak to, co mě asi bude bavit. Když budou telefony, tak budu na telefonu a tak dále, tak dále. Možná si zajdu i do kina a určitě bych chtěl být co? Aktivní, měj se, čau.
0: Aktivní důchodce a senior, Klarča.
2: Ahoj, Majklíčku, tak já jsem o tom ještě pořádně nepřemýšlela, jako ta představa je, po těch 65-70 plus už je v celku zajímavá, ale myslím si, že my jsme ta nejlepší generace a vlastně si to úplně vystihl tou písničkou, která následovala I like to move it, move it, takže pařme ni forever. Ahoj, Klarče.
0: Ano, ano, i na chodítku. Wendy.
3: Čau, Michaele. Hele, mi bude jako 43 let. Aktuálně chodím s 20 a pokud mi to tak nevydrží a budou na mě ty 20 pálit v 80, tak je mi to úplně jedno, kolik mi bude. Čau.
0: Jakože v 80 budeš chodit s 60, jo? No, dobře. Teď bych chtěl říct jeden for, ale neřeknu ho. Hanka.
4: Ahoj, Michaele, tak já jsem si myslela také ve 20, že když mi bude 40-50, že už jsem za sanitem, ale bude mi 45 a připadám si zase jako 20-letá, no tak co na to říct, no. Ahoj.
0: Ano, ano, zdravé stravování, pohyb a fyzička. Zuzka.
5: Já bych to řekla tak, jak to říká Jarek Nohavica, ještě, že nikdo neví, co ho čeká.
0: Já mám tady několik krásných SMSek. Je mi 46. Rok a půl vedeme s přítelem silový trénink pro seniory v Ivanovicích a na Hané a účast je kolem 20 žen. Nejstarší je 86. Cvičí TRX, nebo tak nějak kettlebelly, pardon, já se v tom nevyznám, osy formou kruháče, každou lekci před jejich výkonem smekám. Inspiruje mě jejich disciplína a výkon, ale ten klid ve tvářích. Žádný strach, jenom smích a pohoda. Protože ví, že v životě nezvedali těžší břemena než součinky. Máme VA skupinu, mají FB a jsou prostě skvělí. Ty brďo. V 86 chodit do posilovny. Klobouček. Včelka.
6: Michaele, až budu senior, konečně se přestanu za něčím honit. Dnešní doba je, že se člověk pořád za něčím honí a když vidím seniory ráno v 7 hodin u Kauflandu a jedou na pohodu plné vozíčky, takže vlastně v klidu už se těším.
0: No, já taky.
7: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte Radio Kiss a před náma finálové hlasovky. Umíte si představit život za 10, za 20, za 30, u někoho za 40 let? Až z nás budou opravdu důchodci a budeme v seniorském věku? Dneska slavíme Mezinárodní den seniorů a vy posíláte hlasovky. No, tak jak to vidíte? Budeme aktivní seniori? Nebo budeme jenom sedět doma, koukat na telku, na zprávy, koho kde zase zvolili, koho nezvolili, Aleši?
1: Čau Majku, tak já mám dědu, který má 95, babička, ta má letos 90 a druhá babička od tátovy strany má taky 95. Tak snad tady nějaký rok ještě budu, když mě bude 40 teprve. Měj se. Čau, Aleš.
0: Je super, že pokud se někdo ve vaší rodině dožil opravdu dlouhého věku, tak se to prý jako dědí, jo? Znám případy, kdy babička 89, 96 a pak opravdu i děti, i potom vnoučci a skoro všichni se dožili tak vysokého věku. Kubín!
2: Čau Majku, hele, já bych se na to asi nekoukal tak černě zrovna. Vem si, v jakém státě žiješ. Takže my budeme chodit ještě tak v 85 do práce, protože z těch důchodů si nevyděláme ani na ty plíny. Hezký den, čau Kubín.
0: Ej, prosím tě, neboj, za 15 let bude všecko zadarmo. To nám říkali. Pojďme na Jardu, ahoj. Tak v takovém věku budu dělat to, co se sluší a patří. Stát v 7 hodin před nákupním centrem, aby mi neušla žádná sleva. A budu aktivní nevrlý důchodce. Zdravím z Holandska, Jarda. No jo, no. My se možná některým věcem smějem, ale strašně by mě zajímalo, kdybychom se teď mohli vydat do té budoucnosti. Jestli bychom tam fakt jako s tím nákupním košíkem taky nakonec nečekali. Susan.
3: Čauky, Michael. Mám skvělého parťáka už 14 let. Je to moje láska a udělala bych pro něj cokoliv. Proto bych si přála ještě minimálně dvakrát tolik i třikrát. Hlavně zdraví a aby jsme měli tu zahrádku. On si tam bude hrát ten svůj empire a já si budu pěstovat zeleninku. Ahoj.
4: Ahoj. Na zahrádce.
0: Ajajjo, napsala Betty. 80 bych možná dala, to by byl super věk. Patrik.
5: Čau, Michaele. Tak já, až budu v důchodu, tak já si budu užívat s mladýma dvacítkama. Čau.
0: No, zlatý oči. Už vidím, jak krásná dvacítka čeká na tebe na osmdesátníka. Prosím tě, by musela mít brýle, popelníky, tak devatenáctky. Jan?
6: Nazdar, nazdar, Michaele. Prosím tě, věk je jenom číslo. Já to mám nastavený jinak. Když ráno vstávám do práce, je mi 95, takže už jsem vlastně v důchodu. Když jdu z práce, je mi 20. A hlavně tady v tom státě, do seniora, tady jsi furt mladej. U našeho státu jsi furt mladej, takže pohoda. Čau.
0: Ještě jsem našel tu Betty.
7: Michaele, představi si to, třeba dokážu. Mi stačí jenom, když mě budou pořád ještě nechybět zuby, když úplně nezpomalím, jako tady tahle babička, třeba pane Kabalčíku, a když nám nezruší biograf, do kterého dojdu po vlastních nohou bez fofrklacku. Čau.
0: Ty brďo, fofrklacek, no, to jsou taky výrazy. Tak my zdravíme všechny seniory, máme tady vítěze.
8: You win.
0: Já bych dneska odměnil Fabio.
9: Čau, Michael. No, nevím. Děda, s kterým se nebavím, ani nevím, kolik mu je. Babice, tí bude co přes 60. Ale já to říkám furt. Mě živýho nedostanou. A když dostanou, tak už o tom nebudu ani vidět. Ha, měj se. Čau.
0: Přesně. Jedeme až do stovky.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Pár maličkostí tady máme, pozor, kysáci. Herring D0, kilometr 78, ve směru na D1, velmi silný provoz, zdržení do 10 minut. Praha D0, 22. kilometr ve směru na D1, je to až po 16. kilometr, je tam skoro 6-kilometrová kolona, pojedete tak jako 30 maximálně. A ještě tady mám Jesenice D0, kilometr 82 až 77, ve směru

0: emoční jízdu. Chytrej, vtipnej a dojemný film o tom, že některé věci v rodině prostě nevyřešíte lusknutím prstu. To je citová hodnota, kterou si pustíte na streamovacích službách. Pro KIS Katka Čepelíková.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Quiz počasí.
1: Venku převládá polojasno až oblačno, postupně bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětů zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Pokusu o svržení kabinet ANO, SPD a motoristů s největší pravděpodobností odolá, stejně jako letos v únoru. Sudánská občanská válka, která trvá už čtvrtým rokem, se označuje za nejhorší humanitární krizi na světě, zejména pro ženy a děti. Řada dětí v Sudánu teď vyrůstá bez otců, rodného listu a právní identity, tedy i bez šance na řádnou lékařskou péči a vzdělání. OSN proto varuje před ztracenou generací. A teď zpátky domů.
2: Správa železnic postaví v Nýřanech na trati z Plzně do Německa novou nádražní budovu za maximálně 58 milionů korun. Moderní bezbariérový objekt s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem nahradí současnou nevyhovující budovu a nabídne cestujícím zázemí s čekárnou, pokladnami a obchodem.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství.

0: dětství. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
1: Děkujeme Teresko za čerstvé zprávy, aktuální čas 3 minuty po 11. hodině, za mikrofonem Michal Kavalčík, přeju vám pohodový čtvrtek.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Coolio, kdysi Gangsters Paradise. A tohle byl jeho další krásný hudební zářez i několik cen k tomu. 9 minut po 11. hodině, pohodový čtvrtek všem, ale tady první nový říjnový den, startujeme nový měsíc a mě tady pobavil, no teda v vozovkách mě pobavila zprávička, že jistý mladík v Německu přišel o řidičák 3 hodiny poté, co měl usednout za volant poprvé bez doprovodu. Jako, vemte si, že v 10 hodin si jdete vyzvednout řidičák, jo? Pak si dáte nějaký obídeček, pak si prostě vemete autíčko, měl by tam být ten doprovod, ten s váma není a vy zrovna způsobíte i svou první nehodu, při které se zraní 5 lidí. Takže vás zatknou, vemou vám řidičák a ještě možná půjdete sedět. Neuvěřitelný. Tak prosím vás, zdravíme všechny začátečníky, řidiče a řidičky. Jezděte opatrně, není kam spěchat. My, co už jsme za volantem opravdu hodně dlouho, víme, že není kam a proč spěchat.

0: Tady vždycky vidím toho pána, jak má ten košíček před sebou, tady v puse tu, co to je, pidí trumpetka nebo píšťalka a jede tu kobru. A ona nahoru dolů. Tak pojďme na jednu další kobru. Kobra 11, moudro dne. Dneska se podíváme na to, jak to může dopadnout, když tě někdo hodí vlkům.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když tě někdo hodí vlkům, nevrátíš se jako vůdce smečky. Prostě se už nevrátíš, Magore.
1: Michal Kavalčík.
2: Od 10 do 2.
1: Na Rádiu Kiss.
3: Let the beat control your body. Let

Tohle vám udělá velkou radost. Chlapi, poslouchejte a pište si. Právě jsem se dočetl, že jedna spermie rovná se cirka 0,8 gigabajtů genetických dat. A teď si představte celou tu nálož těch miliardů, těch krásných ocásků a tak dále. Při běžné množství spermií se bavíme klidně o desítkách až stovkách petabajtů genetických dat. Takže technicky vzato neseš nejenom svoje DNA, ale normálně celé datacentrum. Chápete to? Stovky petabajtů genetických dat. Holky, kolik toho máte vy? Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: se jmenovala tahle ta pecka, já si vzpomínám na hlášku stačí jedna kapka a je z tebe taťka. 11.42 dopolední, jsme rádi, že jste s námi. Já mám tady neuvěřitelnou smršť reakcí na to, že jedna spermie obsahuje cca 0,8 GB genetických dat. Při tom velkém balíčku to hodí opravdu ne terabajty, ale to jsou petabajty. Já jsem ani netušil, co to je petabajt, musel jsem si to tady najít. A rozjela se tady diskuze, díky za vaše SMSky. Čauky, Standa napsal, v době, kdy je krize z úložišti, je to skvělá informace. Když vidím některé jedince, tak to vypadá spíše na 0,8 megabajtů, ale stejně zajímavý, že na přenos všeho důležitého na vývoj dítěte, vydržte to, musím ještě tady, stačí necelý gigabajt, ano. A pak tady máme jednu hlasovku od naší Kačky.
1: Míš, Michaele, my vytvoříme celého člověka, takže vy se s nějakou spermí můžete jít leda tak vyfotit.
0: No tak, no, pozor, Kačenko, jo? Pozor, Kačenko, jo? Pojďme, musíme trošičku začít používat hlavičku, jo? Pokud by taková ta pidi jedna spermie, která má 0,8 GB genetických dat v sobě, neprocestovala z určité části těla od mužů k vám, ženy, no tak by se žádný človíček nenarodil. To prostě nejde, Kačenko, nezlob se na mě, ještě to nikdo jinak nezařídil. A Jakub Rivola ten to úplně zabil. Kapesníčky, co používám doma, jsou vlastně externí harddisky z několika terabajt. Radio Kiss. How much would

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme na tu dopravu, máme tady dvě komplikace a i jedna motorka, tak prosím vás, dávejte na sebe pozor.
2: Ahoj, tady Rostě, chtěl bych upozornit na dopravní nehodu motorkáře a auta, která se stala teďko na D1 směr Brno, zhruba 13. kilometr za sjezdem na Říčany. Tvoří se kolona a asi se to bude ještě chvilku štosovat, protože je to čerstvý. Díky.
1: Ano, máme tady ještě potvrzení a dokonce k tomu i osobáky.
3: Čau lidi, D1, 12. kilometr za Prahou, směr Brno, čerstvá dopravní nehoda. Nějaký tři osobáky, autobus a nějaký skuter. Všechny tři pruhy zatím stojí, pomaličku to jede.
1: Pojďme na Chomutov, máme tam nebezpečí aquaplaningu a to je prosím vás kilometr 37. Tak opatrně. Hustopeče D2 23. kilometr ve směru na Brno, velmi silný provoz, zdržení 10 minut a Kostelec D5 kilometr 108 až 106 ve směru na Plzeň, velmi silný provoz a 3-kilometrová kolona. Kdybyste věděli o velkých komplikacích, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a můžete nám to tady poslat. Za malý okamžik, počkejte si. Čerstvé zprávy ve 12 a Marky Mark.
0: V Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top, tedy tričko, kterému trochu došla látka. Ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Shop. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Co je korfbal?
6: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
5: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
6: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
5: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
6: Korfbal 2026.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Kosmonova.

Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.

0: Počasí.
1: Přeji vám krásné dobré poledne. Dnešní obloha je polojasná až skoro jasná a během odpoledne pak bude částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty jsou mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Drogy a zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun zadrželi policisté při sérii operací zaměřených hlavně na kanabinoidy. Objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše i tisíce litrů chemikálií. Jako výnos z trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Poprava Kristy Pajkové smrtící injekcí se nezdařila, je naživu. Uvedl to úřad pro správu věznic ve státu Tennessee. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomně v oddělené místnosti, uvedli, že jí byly do žen aplikovány 2 dávky pentobarbitalu. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pajková byla převezena do nemocnice. A teď zpátky domů.
2: Situace kolem plánované silnice 1/35 z Turnova do Úlibic na Jičínsku se dál komplikuje. Spolky z koalice SOS Český ráj podali trestní oznámení kvůli údajně chybné studii proveditelnosti. Dodejme, že Liberecký kraj proto nechá studii prověřit revizním posudkem. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i 8. zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení a jsou druhé vinou horšího skóre. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Přejeme pohodový čtvrtek, venku prý pohodička, krásně svátek má Igor a posíláme tuhle další skvělou muziku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: váma Radio Kiss a teď mám tady jednu pecku od našich sousedů směrem tam nahoru na sever z Polska. Pokud pojedete do Varšavy, pokud jste ještě nebyli ve Varšavě, doporučuji Krakov, doporučuji Varšavu a vůbec i tam nahoře to moře. Jasně, je to tam trošku studené, ale zase něco pro otužilce, nádherné prostředí, Poláci, skvělá pohostinnost, kulturní národ. Tohle je absolutní pecka, až tam pojedete do Varšavy, na ulici Něporecka naproti číslu 6 visí na zdi obyčejný žlutý telefon. Poznáte to, jediný žlutý telefon v okolí. A bacha, není to dekorace, vznikl jako umělecký projekt Volná diplomatická linka. Vy můžete z něho zadarmo zavolat na jakékoliv místo na světě. Zadáčo. Stojí zatím místní umělecký konzulát Prittigau, který propojuje varšavskou Pragu se Švýcarskem. Takže žádný roaming, nepotřebujete žádné zlotovky, vůbec nic. Přijdete tam, zvednete sluchátko a můžete třeba zavolat maminko. Mamušu, tož volám z Polsky. Odkud? No z Varšavy. A odkud voláš? No z také žuté budky, no. A co potřebuješ? No pěňonšky. Zlotovky došly. Fajné, no ní?
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

Newton. Vynikající novinka ve vysílání Rádia Kiss. Mimochodem, pro tuhletu pecku můžete hlasovat i v Kiss parádě, kterou včera večer ve středu v 9 odpálil opět DJ Basslicker. David Guetta, High Pattern. Prosím vás, přišlo mi tady něco moc hezkýho. Pivo je teďka levnější než benzín a nafta. Nejezděte, pijte. To bych normálně tesal do slabikářů. Pivo je levnější než nafta. Kam jsme to došli?

0: dnes i zítra můžete být ještě kysáci bohatší o voucher v hodnotě 8000 korun. Ano, po 14. hodině, pokud budete ladit kys.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu?

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Posloucháte Kiss a milujete Minecraft? Taky máte třeba děti, kteří jsou na tom úplně závislí a musíte kupovat všechno, trička, tepláky, boty, mikiny, kšiltovky, brýle, všechno s tématikou Minecraft. Mám pro vás na příští rok totální pecku. Poletíme do Londýna, OK? Velká Británie příští rok otevře první hotel na světě inspirovaný hrou Minecraft, který vznikne v rámci investice za 50 milionů liber v zábavním parku Chingston World of Adventures na jihozápadě Londýna. Čtyřpatrový Minecraft World Hotel nabídne 69 pokojů inspirovanými herními biomy, moby a předměty, stejně jako restauraci ve stylu podvodního světa a bar inspirovaný Woodland Mansion. Součástí nového Minecraft World bude také první horská dráha na světě s tématikou právě Minecraftu. Kolik bude stát jedna noc v takovém Minecraft hotelu, se mi bohužel nepodařilo zjistit. Ale podle mě to bude začínat někde na desítce.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss a vzpomínáte si na soutěž Lepší než originál?
1: Lepší než originál.
0: Musím říct, že dlouho jsem tady neslyšel píseň, u které máte na začátku husí kůži, pak možná i někdo slzy a absolutně se vám to vryje do uší. No jo, tak pozor, ranní Kiss opět přijal jednu výzvu. A tenhle song patří opravdu vám všem. Roman, Míša a Patrik týden co týden plní vaše přání, které jim můžete dokonce posílat do ranního Kissu. Tentokrát si paní Dáša s Petrem přáli připomenout oblíbený pořad Lepší než originál. A vznikla jedna krásná píseň, a protože dneska 1. října máme Mezinárodní den lékařů, tak by ranní Kiss chtěl věnovat všem lékařům, lékařkám, zdravotníkům a všem, kteří každý den pečují o naše zdraví, ale i vám, kysáci. Tak si dáme malý kousíček, jak se jim to povedlo. A jak jinak než ústřední melodie seriálu Sanitka. Hlasovat můžete až do pondělních ranních hodin. A já si myslím, že tahle ta verze si zaslouží jenom tlačítko Lepší. Já bych tam to horší zrušil, jo? Tam na to horší neklikejte. Kiss.cz, hlasujte do pondělí.

1984, režie Jiří Adamec, Hanzlík, Adamovská, Hudečková, Juřička, Ornest, Zedníček, Hlavatý, Vinklář a spousta dalších slavných českých a slovenských herců. Tak hlasujte a my zdravíme všude do zdravotnictví. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: No, tak to 13. hodinu nezačínáme úplně nejšťastněji. Děkuji Mišiakovi za tuto hlasovku.
2: Smerom na Brno pred Kivalkou je uzavretá diaľnica, smerom na Brno uzavretá diaľnica. Je tam osobné auto pod návesom kamiona stlačené, je uzavretá komplet celá cesta, zrejme tam bude možno pristávať vrtuľník alebo niečo, sú tam všetky záchranné zložky.
1: Tak jezděte opatrně ve směru na Prahu D1 mezi kilometrem 55 a 56. Levý jízdní pruh je uzavřen a bude to až do 15. hodiny. Pak tady máme D1 55. kilometr ve směru na Brno. Je tam práce na silnici, levý jízdní pruh je uzavřen a zdržení tak na 10 minut. Kdybyste věděli o nějakých komplikacích, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss.

0: vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
1: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
0: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
1: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
2: Na Ticketmaster a Ticketportal.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: Počasí.
9: Obloha je polojasná až skoro jasná a během dne bude částečně přibývat oblačnost. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia.
8: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
9: Noc vědy letos přilákala téměř 105 tisíc návštěvníků, což je asi o 17 tisíc méně než při loňském rekordním ročníku. Vzrostl ale počet zapojených institucí a měst. Tématem letošního ročníku, který se konal 25. září, byla komunikace. Indický pilot společnosti Fly Dubai, který ve středu utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, se nyní léčí v Saudské Arábii. V Izraeli i v Indii je oslavován jako hrdina. Izraelský prezident chce zároveň udělit jedno z nejvyšších civilních vyznamenání čtyřem izraelským cestujícím, kteří pomohli útočníka zneškodnit. A teď zpátky domů.
10: Po 5měsíční uzavírce se předevčírem pro dopravu otevřela část obchvatu Veselova na Karlovarsku. Na silnici 2/205 vzniká jako napojení Žlutic a okolí na dálnici D6. Celý obchvat za zhruba 100 milionů by mohl být hotový už letos v prosinci, tedy o půl roku dřív, než se plánovalo. Pro KISS Lucie Sinková.
8: Sport.
9: Fotbalová Sparta po ligových porážkách v derby se Slavií a v Hradci Králové řešila pozici trenéra Briana Priského. Dánský kouč dostal s ohledem na své kvality i nadále důvěru. Uvedl to sportovní ředitel Tomáš Rosický. Podle něhož Priske výborně zareagoval a od té doby se herní projev týmu zlepšil. Začátek sezóny ale hodnotí jako špatný. Tolik zprávy na KISSu a Blanka Holoubková.
11: Máte rádi kafe ze Starbucksu? Tak budou mít novinku. Bude se to jmenovat Latte Pikachu!
12: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: jednu novinku, která se dostane i do České republiky. Starbucks spojuje síly s Pokémonem a představuje limitovanou edici Pikachu Honey Cream Latte, která by se měla případně dostat i právě k nám, protože Starbucks své speciální novinky vydává celosvětově a nezůstává jenom u jedné země. Tento ledový nápoj vzešel ze speciální soutěže baristů v Japonsku, kde uspěl jako více než 700 nápadů a dokonce vystihuje i ikonické barvy i detaily legendárního Pikachu. Sladké espresso s mlékem a žlutou karamelovou medovou omáčkou doplňuje medová šláčka. Troška cukru k tomu, no a máme co?
1: Pikachu!

0: něco ve čtvrt na dvě pro všechny kysáky, kteří rádi nakupujou třeba na internetu a nechávají si to vozit z velké, ale opravdu z velké dálky. Čínské balíčky mohou znovu podražit. Evropská unie chystá nový manipulační poplatek 2 eura, cirka 50 korun za každou celní položku. Ten se přidá k už zavedenému clu ve výši 3 eur, takže to už budeme na 5. U zásilek z více druhy zboží tak může výsledná částka rychle narůst. Náklady sice ponesou e-shopy, jako je Temu nebo Shein, část z nich ale mohou přenést na zákazníky prostřednictvím vyšších cen v EU. No? A nebo zase začneme nakupovat kde? U nás v Česku.
1: Be happy.
2: Be happy.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.

0: Máte rádi Jirku Procházku, MMA fightera? Tak čeká ho další zápas v UFC. Mám datum a místo.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: podle mě největší úroveň UFC. 21. listopadu tohoto roku, to znamená, že za měsíc a půl 2026, Dauha Qatar, ABHA Jirka Procházka versus Navajo Stidling. Tenhle ten kluk se opět pobije. Vypadá to, že to číslo UFC bude 294. No a událost už teď je veřejná. Takže pokud byste chtěli podpořit Jirku, zapište si do diářů. 21. listopadu 2026. Novozélandský profesionální bojovník Navajo Stidling. Jak to dopadne? Jedině výhra. Jak říká Carlos Terminator Vémola, os, Jirko, os.
1: Radio Kick.

si říct jeden z pěti nejkrásnějších videoklipů, které se podařily Michaelovi Jacksonovi natočit. Black and White. Tak jsem se podíval, kdy už to vyšlo a našel jsem 4. listopadu 1991. Zlatá devadesátka, pěkně to odstartoval. Hlavní single z 8. studiového alba Michaela Jacksona Dangerous a byl spoluautorem a také producentem Jacksons a Bill Bottrell, který také ve skladbě neoficiálně rapoval. Píseň se stala globálním úspěchem. Dosáhla 1. místa v americkém žebříčku Billboard žhavé stovky 7. prosince 1991 a udržela se tam 7 týdnů na první pozici, čím se Jackson stal prvním umělcem, který měl více singlů na prvním místě během 70., 80. a 90. let. Díky, Michaele. Kiss. Radio Kiss.

0: právě řešíte třeba, jak více kontrolovat vaše děti a používají WhatsApp, tak tahle ta aplikace dává do ruky trochu větší moc rodičům nad telefony vašich teenagerů. Zavádí totiž novou rodičovskou kontrolu. Pomocí vlastního PINu půjde dětem omezit Meta AI, kanály nebo nastavit, kdo může vidět jejich statusy. Dobrá zpráva pro děti je, že rodiče se ani potom nedostanou k jejich soukromým zprávám a hovorům, ty zůstávají šifrované. Funkce je dobrovolná a WhatsApp ji bude zavádět postupně, takže se to dostane i do České republiky. Vydržte, rodiče, vydržte. Třeba do konce týdne už to bude u nás. Mějte se krásně za malý okamžik. Radek a Magda, já zase zítra v 10. Pěkný čtvrtek.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Od 90. let.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z odpoledního jumpu, je tady doprava. Nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, je to na 158. kilometru. Bouralo se bohužel taky na D11 ve směru na Jaroměř 21. kilometr a jedna dopravní nehoda. Dálnice D46 ve směru na Olomouc 26. kilometr.
2: Hezké odpoledne, Ostrava Českobraterská, tady se bouralo, je to v Novém Boru, okres Česká Lípa, to už je další dopravní nehoda a to je B. Egermana, i tady počítejte se zdržením.
1: Startuje odpolední jump.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
3: Korfbal 2026.cz.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Počasí.
4: Obloha je polojasná až skoro jasná a během dne bude částečně přibývat oblačnost. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Doplnila, že policie věc podstoupila k projednání možného přestupku obou účastníků srážky. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. Washington podle jednoho ze zdrojů žádá, aby celá Evropská unie při příštích 6 měsících uvolnila 120 milionů barelů nafty. A teď zpátky domů.
5: Do konce roku si musí vyměnit řidič.

0: Nově je možné průkaz vyzvednout také ve výdenních boxech. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Na Sardinii dnes startuje italská rally, v níž se rozhodne o letošním mistru světa. Po zrušení listopadové saudské rally jde o poslední soutěž v seriálu, který vede Elvin Evans. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už vítáme odpolední jump.
2: A odpolední jump taky vítá všechny posluchače Rádia KIS.
3: Z muziky třeba nová Space, ale hlavně my dva.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Rádio KIS.

0: Přátelé, startuje odpolední jump, my vás samozřejmě vítáme. Magda Vronková, Radek Hrdina a samozřejmě také v kalendáři dnes Igor.
1: A je 1. října, začal nám říjenec roku 2026. Přátelé, a je to měsíc, kdy má Ráďa narozeniny.
0: Jo! A ty prozradíš kolik?
1: Až v den.
0: V den?
1: V den.
0: Osudný den.
1: Hrozně lidi to některý trápí, kolik mi je let.
0: No,
1: někteří budou překvapený a někteří řeknou, no, jsem to věděl.
0: Což teprve v půlce, hele, půjdu ne.
1: No, páni ne.
0: Jo.
1: Ne.
0: Jo.
1: Ne.
0: Dobře, nicméně samozřejmě odpolední čopy na svým startu. My si za chviličku dáme kizit v jedné vteřině. Jsem zvědavá, jak to dneska dopadne.
2: Jump. Odpolední Jump Radia Kiss.

0: v jedné vteřině.
1: A je tady naše oblíbená rubrika Poznej Kissit v jedné vteřině. Ně, tady na Radio Kiss v odpoledním jumpu. Dneska mi to půjde. Nicméně hádat bude samozřejmě dneska Radek, opět se střídáme. Chceš indici?
2: Jo.
1: Dobře. Tak tuhle bandu si určitě nikdy viděl naživo.
2: Brontosauři?
1: Ty jo, fakt jo.
2: Ty jsem zrovna ale neviděl, to škoda, kecám.
1: To ne. Já si myslím, že je to jednoduchý je jako facka. Pojďme rovnou hádat.
2: Eiffel 65.
1: Ano.
2: A naposledy to bylo v O2 aréně 2 roky dozadu.
1: No a samozřejmě jejich slavná píseň Blue v závorce Dabad Badadi.
2: Dabadui Bidi? No, ne? Blue stačí.
1: Jinak, přátelé, samozřejmě možná jste to ještě netušili, ale tahle ta píseň na svém prvopočátku byla vlastně u téhletý kapely propadákem, než si to převzala jedna italská rádiová stanice a díky té stanici se stal tenhle ten hit naprostým fenoménem.
2: Eiffel 65 na Kissu.
0: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Ladíte Rádio Kisa, taky odpolední Jump. A pojďme si říct na rovinu, že některé věci v naší společnosti se opravdu teďka v poslední dobou dost mění. Zvedají se nám ceny nájmu, zvedají se nám ceny benzínu a některé věci se naopak zase zmenšují. A to se týká třeba hlavně potravin a takových jako věcí.
1: Ono těch věcí, co se mění, je víc, že holky chtějí být klukama, kluci holkama. Jo.
0: My zůstaneme
1: ale u toho. To je v pořádku, tak jako když to tak cítí.
0: Jo, ale my zůstaneme u toho zmenšování, protože, přátelé.
1: Já nechci zůstat u zmenšování.
0: Ráďo, bohužel. Bohužel a myslím si, že tebe to taky velmi zasáhne, tohleto zmenšování.
1: No výborný.
0: Za chvíličku se dozvíte, přátelé, co, že se nám to rapidně zmenšuje.
2: Odpolední. Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: mých 18 let. Vždycky tak nějak, ale já už jsem si zvyknul, přátelé. Proč vám to pouštíme, pokud jste si přeladili Radio Kiss? Budeme se bavit o zmenšování.
1: Je to tak. Přátelé, tohleto zmenšování nás teď všechny už zasáhlo. Možná jste si toho ani nevšimli. Stejná rulička, méně papíru. I toaletní papír se pomalu, ale hlavně nenápadně zmenšuje. Postupně se zkracuje velikost jednotlivých útržků a ruličky se přifukují, aby papír vypadal objemnější a opticky větší. A pozor, to zkrácení může být až o 2 metry.
0: O 2 metry.
1: O 2 metry.
0: Neříkej.
1: No.
0: Takže zpátky k lopuchům.
1: Nebo novinám. Au.
0: A nebo jehličí.
1: Jau.
0: Že jo, s tebou mě baví svět.
1: Ježišmarja. Ne, dobrý, já ho klidně míněl, ať hlavně je dostupný furt.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední Jam. Na Rádiu Kiss.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, půjdeme rovnou na zprávu od vás. Pepa ví víc.
2: Mezi Budějcema Vodňana má na Novej Hospodě těžká nehoda, silnice je tam uzavřená. V Obíšku tahají přes Netolice.
1: Děkujeme moc krát. Máme tady dvě dopravní nehody, a to na dálnici D1. Jedna je ve směru na Prahu na 12. kilometru a druhá bouračka je na D1 ve směru na Brno 16. kilometr.
3: Chomutov a Mostecká, tady se bouralo, a dvě čerstvé dopravní nehody jsou i v Praze, a to je Maňákova a Gogolova ulice.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Obloha je polojasná až skoro jasná a během dne bude částečně přibývat oblačnost. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady. ČTK to sdělila mluvčí hejtmanství Zuzana Žítková, podle ní Honěk skončil ve funkci s okamžitou platností. Výherní tiket, který sázejícímu z Aucklandu na Novém Zélandu vynesl 20 milionů novozélandských dolarů, přibližně 243 milionů korun, dlouho sloužil jako záložka v knize. Muž na něj narazil při čtení až po 2 měsících a netušil, že mu zaručí pohádkové jmění. Příjemné překvapení mu připravil až zaměstnanec prodejny, ve které tiket koupil. Muž o výhře zatím nikomu neřekl. A teď zpátky domů.
5: Na Lužickém náměstí v Rumburku se dnes uskuteční demonstrace proti plánovanému omezení zdravotní péče v nemocnici. Začátek je naplánován na 17. hodinu. Organizátoři nesouhlasí především s plánovaným zrušením lůžkového dětského oddělení a jednotky intenzivní péče. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Na start 136. ročníku Velké Pardubické se postaví jen 10 koní. Z 11 přihlášených byl škrtnut 9letý Sarate, vítěz květnové kvalifikace. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993, kdy do stih běželo 9 koní. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Přátelé, je tady další hodinka odpoledního Jumpu na KISu.
7: No a v té hodince se asi bude taky soutěžit, tak to nepropásněte.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Ladíte odpolední jump na rádiu Kiss. Přátelé, mám pro vás jednu zásadní informaci. Pokud byste někdy narazili někde na Radka Hrdinu, na mého kolegu, na moderátora, největší radost mu uděláte tím, že...
1: Teď jsem zvědavej, jako.
0: Že budete...
1: Teď jsem zvědavej, jako.
0: Že budete mít odhalený vršek.
1: Přátelé.
0: Ano.
1: Ano, to se skutečně stalo. Já jsem teda nevěděl, že to dáme do vysílání. Ale já vám za chviličku převyprávím příběh, který se stal cca 2 hodiny dozadu.
0: Mm-hmm.
1: Reálně.
0: Dobře.
1: Nečekal jsem to, ale opravdu lze potkat i holé hrudníky v ulicích velkoměsta.
0: Tak je za chvilku.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu Kiss.

0: Pojďme se teď poohlédnout za dnešním Radkovým dnem, protože si ho měl velice, velice zajímavý.
1: Ano, měl jsem velice zajímavý, velice zajímavou cestu do práce, kdy jedu a já část cesty mé lemuji stezku Modřanskou, to znamená inline a cyklostezka, Pražáci vědí a nebo okolí, protože je to velmi vyhledávaná stezka,
0: je
1: jezdí se až do Vraného, že jo, a jsou tam kioské, je to dobrý a teď je krásný počasí.
0: Přesně.
1: Jedu směrem do Prahy a vidím na stezce holku, nevím, na 200 metrů, jak bruslí, jo, zády ke mně a říkám si, dobrý, ale říkám, holka, je jenom kraťasy. A říkám, teď jsem se kouknul na palubku 22 stupňů, říkám, no, u té vody, to není dobrý, jenže přijedu blíž a říkám, ona má holý záda. Víš, že tam nebyla ani šňůrka, nic. A já říkám, ne, tak to má pod vlasama, že jo, něco. No ale přibrzdil jsem se, když jsem jí měl. Přátelé, ona měla jenom ty kraťasy. Jenom ty kraťáky.
0: Jakože prostě nahoře byla nahatá.
1: Jakože mektačky byly venku prostě. Jakože prostě...
0: Wow.
1: Jako já, nikdo tam nejel, mě by zajímala reakce někoho, kdo jede proti. Přátelé, normálně odhalený hrudník, měla fakt jenom kraťasy. 52, 53 let, dobře vypadající ženská.
0: Mm-hmm.
1: Ale jako... Sorry, tyjo, tohle jsem ještě nezažil. To, že na plážích, dobrý, na to jsme zvyklí. Ale najednou proti tobě jede frajerka prostě jako venku.
0: Je to dost nebezpečný. Pojďme si říct na rovinu, že kdyby naproti ní někdo jiný brusil, tak by mohl taky zahučet ve vodě, že? Protože by byl úplně v šoku. Jako. Ale možná je to nějaký nový způsob jako otužování se. No.
1: Kdyby tam měla aspoň cedulku prostě nekrmit. Ale jako prostě sorry. Jako holka klobouček dolů. Klobouček ale tohle dolů. Jsem ještě nezažil.
2: Jump, jump, odpolední jump, kiss, kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Ve sportovní rubrice se mrkneme na hokej. Dneska se totiž taky hraje, přátelé, a to samozřejmě Tip Sport. Extraliga Sparta přivítá doma v Praze Český Budějovice.
2: 18:30, takže ještě máte čas. No a my se koukneme na tu mezinárodní scénu, a to je pořadatelství hokejového mistrovství světa, které by samozřejmě Česká republika chtěla zase mít co nejdříve, protože my milujeme hokej.
1: Ano.
2: A držíme rekordy, zaplať pánbu. No a zdálo se, že Česká republika je hlavním vlastně takovým favoritem na pořádání hokejového mistrovství v roce 31, kdy vlastně díky nové aréně v Brně s kapacitou přes 12 000 a tradiční O2 Arena by vlastně mohli posunout ten divácký rekord zase nahoru. Takže to by byla paráda, 31 není za dlouho, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Tak by to byla paráda. Jenže nám tam vstoupil novej silný hráč, který vám nejdřív vlastně nic tak neřekne hokejově. Protože se přihlásila o pořadatelství Velká Británie.
1: Přátelé, my jsme to tady s Radkem trošičku samozřejmě konzultovali, že nám to přijde zvláštní, že zrovna Velká Británie, protože Velká Británie to je spíš fotbal a ty si hlavně říkal, že?
2: Hlavně rugby, že jo, ano. Taky jo, ale prostě Velká Británie není hokejová, jenže... Struktura IIHF, ano, hodně tlačí na malé země, hledá nové trhy, tak je vlastně z těchto důvodů Velká Británie docela slušným a velkým favoritem.
1: Doufejme, že to nakonec stejně budeme.
2: Uzmeme my.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam na Rádio Kiss.

Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun. Do soutěže Rádia Kiss zavolej právě teď. 210 323 323.

0: Rádio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: Přátelé, je to tak. Opravdu vouchery v hodnotě 8000 korun, to je neuvěřitelný. Samozřejmě od firmy Prospánek.cz, se kterou právě celý tento týden soutěžíme. No a vaším úkolem je, kysáci, abyste po zaznění našeho signálu okamžitě vyrazili právě na webovky firmy Prospánek.cz a hledali, kde pak se skrývá logo Kiss.
2: No a není to úplně těžký ho najít. A my se snad o tom teď přesvědčíme s někým, koho máme na drátě.
1: Halo, halo, kdo pak je tam?
3: Ahojky, je tady Lenka.
2: Ahoj, Lenko. Odkud telefonuješ, respektive odkud pocházíš? Kde jsi
3: momentálně
2: doma?
3: Momentálně jsem ve Zlíně.
2: Ve Zlíně a jsi ze Zlína?
3: Nejsem přímo ze Zlína, jsem z vesničky.
2: Dobře, takže Zlínsko prostě. Aha. Zdravíme Zlínsko, krásný to kraj, zdravíme, pár kamarádů tam rozhodně mám, ale... To není předmětem dnešního telefonátu, předmětem je to, abys nám řekla, prozradila, kde na stránkách prospánek.cz je pro dnešní soutěž logo.
3: Takže logo jsem našla na hlavní stránce u spánkového klízu.
2: Logo Radio Kiss je přesně tam a ty máš voucher v hodnotě 8000 korun.
1: Páni, 8000 korun voucher. Lenko, už máš trošku představu o tom, na co bys to mohla pořídit, teda použít ten voucher?
3: Určitě koupím poštáře. No,
1: výborně, pecka, tak ať se hezky na tom dobře spinká, Lenko, ty nám ještě...
2: A pro sebe nebo i pro partnera?
3: Pro celou rodinu.
2: Ty jsi neuvěřitelná, ty jsi výborně. Tak hodná.
1: Tak jo, Lenko, jsi dnešní výherkyní, my ti moc gratulujeme, ještě nám vydrž samozřejmě na telefonu. No a kysáci, my ještě budeme s touto soutěží pokračovat a to zítra.
2: Zítra, no a pokud jste si zapsali, kde Lenka našla logo, přátelé, tak je vám to úplně s proměnutím k prdu, protože to logo zítra bude zase někde jinde, ale každopádně bude na prospánek.cz.
1: Držíme palce.
4: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, pojďme spolu na dálnici D0. Bouralo se tam totiž ve směru na Ruzyni na D7, a to na kilometru 10. A jedna dopravní nehoda i na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 194. kilometr.
2: Pojďme do Brna, Nádražní ulice, počítejte se zdržením. Tady je dopravní nehoda v Praze, je to Gogolova. Dále tady vidím dopravní nehodu přímo v Termicích, to je Ústí nad Labem, okres Edisonova ulice, a v Praze čerstvá Mikulova.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Na konci světa se toho moc neděje, tedy až na vraždu. A pár lidí, kteří by o ní raději moc nemluvili. Vražda na samém konci světa je detektivka pro všechny, kterým nestačí jen deka, čaj a klidnej večer. Tady se k tomu přidává trochu sněhu, trochu paranoji a otázka, komu vlastně věřit. Prostě dovolená, na kterou se jen tak nezapomíná, hlavně tedy pokud jste vrah. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 24 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Požární ochranu Národního parku České Švýcarsko posílila nová specializovaná technika. Správa parku dnes převzala dva nové stroje. Těmi jsou dálkově ovládaný pásový hasičský robot a čtyřkolka s přívěsem. Součástí předání byly také dva šeky na zhruba 1 milion korun na nákup dronů. Nová technika a peníze mají posílit schopnost parku předcházet požárům a zasahovat při nich zejména v obtížně přístupném terénu. Některé z evropských zemí patřící mezi americké spojence a zároveň státy s nejvyššími výdaji na obranu nebyly pozvány na zasedání vedené Pentagonem, na kterém se má rozebírat budoucnost Severoatlantické aliance. Děje se tak po předchozích hrozbách administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa, že sestaví seznam hodných a zlobivých vlád, které se dostaly do rozporu s prioritami šéfa Bílého domu. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět veřejnosti nabídne bezplatné právní poradenství. Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a pak ještě v jarním semestru. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vedoucí Třinec bude v pátečním 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o prodloužení série neporazitelnosti, která trvá od jeho vstupu do sezóny. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii porážek proti Hradci Králové. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
3: A odpolední Jump bude pokračovat ještě další dvě hodinky na KISu.
4: Z muziky právě teď Sunblock, odpolední Jump.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Ladíte Rádio Kiss odpolední Jump. Zima už se nám pomaličku, ale jistě blíží. Je to tak, přátelé. Pro někoho smutná věc, pro někoho ne. Já se třeba docela těším, já mám zimu celkem ráda.
1: Nicméně... No některý jezdí i nahoře bez nakoličkových bruslí, čo?
0: Je to tak?
1: To jsme řešili, ale
0: ano.
1: Hodinu a zpátek.
0: To, že se blíží zima, tak samozřejmě pociťují i zvířátka. Rozhodně třeba ta, která zazimují, takzvaně. A my se na takovýhle zvířátka podíváme za malou chviličku. Konkrétně vám můžu prozradit, že půjdeme do Alejašky a podíváme se na medvídky grizzly.
1: A... Takže jdou spát a to je ta zpráva.
0: To je ta zpráva, není to ta zpráva.
1: Není.
0: Není to ta zpráva. Oni totiž něco dělají, aby mohli jít jako spinkat, že jo?
1: Aha.
0: Předtím než jdou spinkat. Záhadali.
1: No teď se úplně jako co z toho bude, jo?
0: Vydržte, za chvilku se to dozvíte.

0: Přátelé, pojďme se podívat teďka na zimu v Aljašce. Jo, konkrétně teda na medvídky ještě v Aljašce.
1: Jdeme na medvědy nebo na Aljašku, že je teda hrozně krásná země, někde bych si to chtěl odškrtnout, aspoň z části, ona je velká, ale nicméně je tady medvídek, jestli se to dá tak nazvat, který má vlastně přezdívku jako já.
0: Jo, to by říkají batoh.
1: Se někdy cítím.
0: Přátelé, na Aljašce totiž bude samozřejmě v zimě probíhat takzvaný Fat Bear Week, což je týden tlustých medvědů, kdy vlastně...
1: Další důvod tam je.
0: Skvělý. Kdy vlastně obyvatelé na sociálních sítích a na internetu sledují vlastně tamní medvídky, grizzly a hlasují také o to, který z těch medvídků je nejtlustší. To znamená, který se napapal nejvíce lososů, aby takzvaně měl zimní zásoby, protože oni samozřejmě potom jdou spinkat a nežerou. Nicméně takový medvídek může vyrůst až na váhu půl tuny, to je už jako slušnej méďa, a právě tuto soutěž vyhrál teďka samec s názvem Batoh.
1: Batoh, to je hezký.
0: To je skvělý, ne?
1: Já vlastně jsem jako ty medvědi vlastně,
0: jo.
1: Já jim, jenom jako se neukládám, no. Tomu ty se zimnímu spánku.
0: Jo, takhle, já myslím, že neukládáš ten tuk.
1: Ne, ten právě ukládám velmi dobře.
0: Ne,
1: přátelé. Já ho ukládám velmi dobře, ale nějak jsem hůř zbavuju.
0: No, protože nezimuješ, no.
1: Asi. Teď hledám Bostny na záda, že bych byl jako ježek a měl tam jablíčka.
0: Jo?
1: No, tím bych mohl zubnout, jo.
0: Dobře, prosím vás, Radek hledá Bostny na záda.
1: Jako, přátelé, jinak nezubnu prostě. Jump! Jump! Odpolední Jump Kiss.

Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Podíváme se teď na Radio Kiss v odpoledním jumpu do Ameriky za jednou ženou, která byla zatčena prostě z nějakého důvodu. To se za chviličku řekneme. Já se tě ale nejdřív zeptám, kolego můj, kdyby ti přišlo víc peněz na účet jako honorář za
1: jako
0: tvoji práci.
1: Jako neoprávněně, jo?
0: No, kdyby ti prostě najednou místo, já nevím, třeba nějaký částky, kterou normálně čekáš, třeba tady za vysílání v rádiu, by ti najednou přišla hromada peněz navíc.
1: Třeba o nulu víc.
0: Třeba o nulu víc. Tak co bys s tím dělal?
1: Ať se to dobře počítá, jo? Takže 100 tisíc a najednou přijde mega. Milion.
0: Třeba, jo?
1: Dobře, takže...
0: Co bys s tím dělal, kdyby ti přišla pak podezřela vysoká částka?
1: No, tak asi bych čekal, kdo se ozve, že jo? By mě zajímalo, že? Nebo bych asi viděl možná, tak. Že to přišlo z nějaký společnosti. Že?
0: No, kdyby to bylo třeba tady z firmy, že jo? Nebo něco,
1: takhle,
0: že jo? Tak
1: jako,
0: asi bys to řešil.
1: Jako mega bych asi vrátil, že jo? Protože to nemá smysl utíkat.
0: No.
1: Ale kdyby to bylo třeba jako, že místo 100 tisíc přijde miliarda. Tak by to bylo jenom, hoďte minci. A poslal bych jim pohled z nějaký země.
0: Jedna paní se jménem René Nicole Coleman bohužel tuhle tu věc neudělala, že by to někde nahlásila, protože jí za 12 hodin práce přišlo za každou tu hodinu místo 16 dolarů 1650 dolarů. Takže jí přišlo
1: dneska
0: celkem 19 388 dolarů.
1: Za jeden den. To hezký.
0: No a paní si říká, no tak to jsem byla asi šikulná, jako jupí, že? No ale samozřejmě to nevrátila ty peníze, respektive nechce to vrátit ty peníze. No a holka je zatčená, už sedí za katrem.
1: No jo, no tak to je samozřejmě neoprávněný obohacování a stát se chyba může tam i na té druhé straně, že?
0: Mm-hmm.
1: Nikdy se mi to nestalo. Naopak. Taky ne. Naopak.
0: Ti přišlo míň.
1: Ne, když ještě byly takový foťáky pro blbý a na film, že jo,
0: no.
1: Je to dávno, tak poslední dvě splátky jsem poslal úplně někam jinam, protože místo, já nevím, už si to nepamatuju, na konci osmičky tam byla trojka.
0: Aha.
1: A dotyčnej mi to taky nevrátil. No.
0: Pozor na to, přátelé, tohle se nedělá.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu. Show is hot out here. No.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, 7 v 7, ano, to je soutěž, která probíhá každý všední den od pondělí do pátku, včetně svátku, a já už teďka na začátku můžu prozradit, že dneska se to opravdu povedlo. Míša Dinhová Duc je bohužel nemocná a taky dneska zaskakoval Alex, náš moderátor Alex, a musím říct, že se mu to teda povedlo, klukovi.
2: Povedlo se mu to na jedničku s hvězdičkou Cikrá potržený a Lucka, ta to má v názvu, protože kdyby si to převedli jakoby do trošičku angličtiny, tak je to jakoby lucky. Lehce.
1: Dobře, jo. Takže Lucky, jak to dopadlo z Lucky?
3: Jdeme na to.
4: Pojď.
3: Luci, tak to co? Je nejvyšší možná víra, hele, kterou můžeš dostat.
2: Protože jsi vyhrál 7000!
1: Kysáci, já jsem viděla celý ten záznam, vlastně vy ho můžete taky najít na sociálních sítích Rádia Kiss a je to ve stories, takže tam se na to můžete podívat. Jinak paní nebo slečna Lucka byla v práci s dalšími 6 ženami a prý staví autobusy.
2: No, ale hlavně, aby Lucka dotáhla do práce nějaký chlebíčky za ty prachy.
1: No, tak nějakých pár chlebíčků by se asi za tu sedmičku dalo.
2: No, nejenom pár, jako to je na obě ty večeři. Lucko, všechno nejvíc a hlavně zítra v 7 ráno pokračujeme.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, půjdeme opět na dálnici D1. Bohužel je tam bouračka, a to ve směru na Ostravu. 194. kilometr stále to probíhá. Bouralo se bohužel v Opavě v ulici Těšínská a jedna dopravní nehoda také v Děčíně v ulici Podmokelská.
2: Okres Beroun, Králův dvůr, Plzeňská ulice, tady se bouralo a v Praze je to u jiných sklepů. I tady počítejte se zdržením.
1: Čeká nás ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.

0: Ceně číslo 2. Vstupenky kde?
1: Na Ticketmaster a Ticketportal.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Zítra bude oblačno až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 24 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic v pátek klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se sníží o 22 haléřů na 45 korun 92 haléřů za litr. V cenovém věstníku to dnes stanovilo Ministerstvo financí. Odvahu prokázala ředitelka školy ve slovenském Staškově, když se rozhodla riskovat svůj život a postavit se tváří v tvář osmákovi Danielovi, který minuty předtím pobodal na chodbě spolužačku Nelu a dvě pedagožky. Podle bezpečnostního analytika Radovana Bránika je právě 42letá žena osobou, která zabránila dalšímu krveprolití. A teď zpátky domů.
8: Restaurátoři bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace zkoumají stav soch dvou světců. Kvůli špatné dostupnosti k nim museli přivést vysokozdvižnou plošinu. Výzkum je součástí rekonstrukce kláštera, ze kterého má vzniknout muzeum. Opravuje se druhé a třetí podlaží i historické střešní konstrukce. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Matyáš Facek nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Svaz o tom informoval na webu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
9: Za Majkem Radek a Magda a taky ATC jdou.
10: Já bych za Majkem, jako za Michalem, za mikrofonem. Ano, je to tak.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Přátelé, posloucháte Radio Kiss a taky odpolední Jump. Igorové jsou dneska v kalendáři, takže ještě jednou přejeme všechno nejvíc nej. No, ale víš, co je taky dneska za mezinárodní den?
1: Igoru.
0: Tím máš 100%.
1: Igor Hnízdo.
0: Přesně tak, takže Igorové, ale pozor, ne, my máme taky mezinárodní den poezie.
1: Koho?
0: Poezie.
1: Já tím říkám, plezie, říkám, co to je. Poezie, no tak samozřejmě ano. Poezie já mám velmi rád, že jo.
0: Poezie, ano, ty umíš krásné básničky, že jo, to si vždycky připomeneme na nějaký narozeniny.
1: Nějaký
0: nebo
1: jubileum,
0: tak. Tak, přesně no. Tak. Nicméně ještě tam na mě vykouknul, myslím si, že jeden mezinárodní den, co se slaví, a to je prosím tě mezinárodní den klobás.
1: Napadá mě hromada věcí.
0: Je mi to úplně jasný. Já úplně vidím, jak ti to tam v té hlavě šrotuje. Prosím tě, ne, takový ty
1: spousty věci. Pojďme radši na to Armina. No.
0: Jo, takže Armin a klobásu.
1: Na kisu.

0: Víte, že?
1: Dnešní víteže bude trošku zajímavý a chci vlastně znát tady názor mého kolegy Radka Hrdiny. Našla jsem si, že prý údajně muži shledávají ženy mnohem více atraktivnější, pokud mají méně anebo vůbec žádný make-up.
2: Popravdě?
1: No.
2: S tím souhlasím.
1: Juhu.
2: Souhlasím s tím, ale nemám proti tomu nic, když holka se umí decentně, hezky upravit, namalovat. To si myslím, že k vám patří.
1: Ano.
2: Jo, ale jako když už je to tak, že opravdu jako se ráno probudíš, ona už je dávno pryč, ale její tvář tam stále leží vedle tebe, tak je to blbý.
1: Zažil jsi to?
2: Zažil.
1: Zažil.
2: Zažil.
1: Já taky, byla moje.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss. What?

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jdeme do fotbalu.
2: Fotbal si dáme a dáme si český, zahraniční, co to bude?
1: Portugalský.
2: Výborně, no takže jo. Ronaldo, něco?
1: Jo, samozřejmě, kolem něj se to teď točí, protože Ronaldo opustí národní tým. Vypadá to dokonce i podle té zprávy, kterou napsal. Mm-hmm. To není definitivní, on se k tomu zatím nevyjádřil. Že snad jako podle té zprávy, kterou napsal u něj na sociálních sítích, že jo, druhý nejsledovanější po Instagramu, z normálních smrtelníků nejsledovanější člověk na Instagramu.
2: Ano.
1: Tak napsal, že jako přeje Portugalsku a všem hráčům to nejvíc nejlepší, ale že pro něj to skončilo.
2: Hmm.
1: A zatím se nevyjádřil k tomu, jestli to myslí jako tak nebo tak.
2: Ano.
1: Proč? No, protože měl další zápas pořadí druhý v Lize národů vlastně nastupovat na lavičce, ne v základu.
2: Mhm.
1: A asi už řekl dost, končíme a tady, abych seděl a zahříval lavičku, není pro mě.
2: To si budeme povídat, Ronaldo už má na fotbalového hráče trošičku věk větší, takže asi se to hold prostě někdy nachýlet muselo, nicméně je to furt stále produktivní hráč, takže těžko říct, no, zdali by to ještě fungovalo nebo ne.
1: No a pozor, tady ještě jedna taková jobčivčka. Až fotbalisté Portugalska vyběhnou k utkání Ligy národů skupiny A proti Dánsku, to je 2045 číslo 7, po Cristiano Ronaldovi nezůstane neobsazené. Sedmičku nově bude nosit křídelník Galatasaraye Rafael Leão.
2: Tak to je asi definitivní.
1: Čověče, tyjo, Bůh ví, co se tam děje v tom Portugalsku.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: minutka odpolední jump tady na Rádiu Kiss se nachýlil ke svému konci a my už tady moderátorské žezlo budeme předávat dneska komu?
1: Kájovi Lenerovi, přátelé, protože Vojta Sklenář je dneska na Spartě, víte, že tam patří, jakmile se hrají domácí zápasy, tak ho najdete právě tady na tomhle zimáku, ale juboxy samozřejmě 4 hodiny, poslední večerní tohoto týdne a budou s Karlem Lenerem.
0: Takže si to nachystejte, ať už víte, co Karlovi když tak nadiktovat a držíme palce, no a my se slyšíme ještě zítra odpoledne.
1: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na

0: Pátky jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D11 na 54. kilometru ve směru na Jaroměř je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se 4-kilometrová kolona. Na Pražském okruhu je 5-kilometrová kolona mezi 23. a 17. kilometrem ve směru na D1, je to u Řeporí, a v opačném směru se tvoří kolony od 15. do 18. kilometru. D48, tak tam je zhruba na 27. kilometru ve směru na Frýdek Místek porouchaný kamion. Hustý provoz hlásí D48 také zhruba okolo 65. kilometru ve směru na Český Těšín. A ještě pozor na nehodu dvou motocyklů na silnici 1/8 Udobí. Zde projíždějte se zvýšenou opatrností.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. To jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku. Od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude až 24 stupňů.

0: ukončili v Iráku vojenskou misi. Uvedl to mluvčí Pentagonu. Mise se po dobu 12 let zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která od roku 2014 po určitou dobu ovládala rozsáhlá území v Iráku a v Sýrii. A teď zpátky domů.
1: Dubí na Teplicku chystá přestavbu lesní obory u zámečku ve Mstišově. Přibít mají srnci, daňci, jeleni, mufloni nebo zubři. Naopak ubít má divokých prasat. Návrh představil jeho autor Petr Fejk. Součástí bude i kontaktní minizoo a hřiště pro děti. Původní obora vznikla už koncem 16. století.
0: Sport. Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i osmý zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení a jsou druhé vinou horšího skóre. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: Tak jo, máme po 18. hodině, vy máte naladěno Radio Kiss, no a to neznamená nic jiného, než že budeme hrát na vaše přání, startují jukeboxy.
3: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.

0: Jak už předeslal odpolední jam, Vojta Sklenář je dneska na Spartě a to znamená, že došlo i na nás, jak já vždycky říkám, kancelářské krysy. Ano, já se jmenuji Karel Nera, vás zdravím. Moc často mě neslýcháte, ale o to víc jsem se na vás já těšil. Dneska do 22. hodiny budou jukeboxy v mé režii. Telefonní číslo 210 323 323, to je jasná věc, a nebo samozřejmě také naše apka, pokud ji nemáte, tak rychle stahovat, rychle zapnout nahrávání hlasovky, vybrat tam ten jukebox ideálně a nahrát krátký vzkaz, tak jak to třeba teď udělal Láďa.
1: Ahoj Karle, právě jedu pro dcer, až do Kutné Hory, končí zrovna praxe. Chtěla bych tě poprosit, jestli bys mi nezahrál na cestu písničku od Soni Ede, Vím, kdo jsem já. Miluju Soniu, miluju tuhle písničku, miluju Kiss a budu hrozně rád, když mi zahraješ. Měj krásný večer.
0: Lado, já se omlouvám, že jsem s tebou udělal Láďu. Soniu Ede, jo, hele takhle, kdyby tady ještě byl Radek Hrdina, který před chvílí odešel, tak by řekl, že tě přinejmenším lituje, že miluješ Soniu Ede, ale já s ní nemám problém, tak ti ji zahraju. První dnešní jukebox.

0: více písniček na přání.
1: Teď se teda musím přiznat, že jsem hodně hluboko sáhnul do našeho archivu. Tuhle tu písničku máme, ale já jsem na ní úplně zapomněl. Jirko.
2: Ahoj, moji milovaní kysáci, kysačky, kysáčata, moc vás zdraví, Jirka. Já už jsem hrozně dlouho neslyšel DJ Bobo, Sandra, Secrets of Love. Mohl bych poprosit tuhle tu písničku, no a já bych písničku věnoval samozřejmě nám všem, co si užíváme babí léto, dneska Mezinárodní den kávy, takže všem, co si vychutnáváme kávu, no a samozřejmě Mezinárodní den lékařů, takže vám moc děkujeme, že se u nás tak perfektně staráte a krásný víkend všem, ahoj.
1: Jirko, to jsi mi krásně nahrál, samozřejmě všem lékařům také všechno nejlepší k jejich svátku, já bych to konkrétně poslal jedné lékařce, která vím, že teď poslouchá, tak speciálně pro tebe. A dáme si tuhle tu hlubinu našeho archivu. Sandra a DJ Bobo, Secrets of Love.
0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. 210 323 323.

Pamatujete na rubriku Lepší než originál? No, já si myslím, že na ní nelze zapomenout. Tahle ta rubrika tady byla s náma hodně dlouho a vzniklo z ní spoustu pěkných coverů, písniček, které dobře znáte. No a tahle ta rubrika se tak jako pro dnešek, pro tento víkend na chviličku vrátila. A to díky ranní výzvě, protože kysáci Dáša a Petr si přáli od ranního kysu vrátit, aspoň na chvíli, Lepší než originál. No, a je to výzva, tak se to prostě splnit musí. A ranní kys tak jako narychlo vytáhl písničku, kterou kdysi zpívala Hanka Zagorová. Jo, tohle je ona. Jsem to původně chtěl pustit od ukázky, ale dobře. Určitě poznáváte Můj čas. A tuhle tu písničku vy můžete ohodnotit, tak jako vždycky to bylo u rubriky Lepší než originál, na webu kiss.cz. Takže pokud si myslíte, že je buď lepší, anebo horší než originál, je to na vás. A jak to dopadlo, se dozvíte v pondělním ranním kisu. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Radio Kiss, koho mám na druhé straně?
2: Ahoj, tady Slávek.
1: Čau Slávku, tak čím ti udělám radost takhle při čtvrtku?
2: Tak bude to pro mě prázdnu do Vězice, do Jiří a pro všichni, co poslouchají, hlavně pro tebe do rádia.
1: No já děkuju. Nějaký hip-hop, něco takového tvrdáckého, jo? Si říkal. Tak jo, tak mu to posíláme, ať mu to utíká. A tobě taky, samozřejmě, hezký večer.
2: Jo, tobě taky a pozdravuji Hališe, až tam bude.
1: Jasný, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, někdo tomu říká písničky na přání, my tomu říkáme jukeboxy a hrajeme jich rozhodně nejvíc, na to vemte jet. Teď třeba zahrajeme dvě naraz. Davide?
2: Čau Karle, zahraj tam prosím nějakou super písničku do Turovic pro Amálku a pro Elišku, děkuji, ahoj David.
1: Splním a vybere jí Vláďa.
3: Ahoj kysáci, všem do studia, hlavně tobě DJs. Šlo by na zahlát Apollo 440 kytarovou, takovou tu vypalovačku z 90. pro moji Peťouku, která se vrátila z druhé dovolené a stěká dobrotu. Zaplať pán Bůh, doufám, že to vydrží a drží mi palce a celá rodina moje a její. Tak pás, zdraví Vláďa Zodějc.
1: Vláďo, perfektní výběr. Apollo 440 a písnička se jmenuje Stop the Rock.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Ahoj Karle, chtěl bych tě poprosit o zahrání písničky Jeruzaléma. Pošlu to pro tebe do studia, všem tvým kolegům, celé moje rodině, všem hasičům a mým kamarádům. Děkuju.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Na D1 na 212,5 km ve směru na Brno je kvůli odstavené dodávce neprůjezdný jeden jízdní pruh. Se zdržením počítejte také

na 8. kilometru D1 ve směru na Brno. Zde stojí porouchané osobní auto. D3 mezi 111. a 109. kilometrem ve směru na Prahu. Tam je také porouchané osobní auto. A na D4 na 22. kilometru ve směru na Prahu pozor na sraženou srnu. V Praze v ulici Veletržní je nehoda autobusu a osobní auta. Projedete se svíženou opatrností. V Davidském tunelu směrem na Troju je kvůli porouchanému vozidlu neprůjezdný levý jízdní pruh. V Brně je pro nadměrný náklad uzavřený Husovický tunel. V Královopolském tunelu stojí porouchaná motorka, očekávejte zdržení. No a ještě Ostrava, tam je neprůjezdná ulice Výstavní kvůli požáru domu a záchranným pracem.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Posloucháte Radio Kiss, tohle jsou Juboxy, máme 7 hodin a zdraví vás od mikrofonu Karel Ener.
0: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Radio Kiss.

0: Vždycky, když hraje hokejová Sparta, tak Vojta se vrhne na Spartu a má tam spoustu práce právě s hokejem. Velký hokejový fanoušek náš Vojta Sklenář. Proto dneska tady došlo k výměně jukeboxového moderátora a moje jméno je Karel Lenér. Já vás zdravím. Až do 22. hodiny vám budu plnit písničky na přání neboli jukeboxy. Doufám, že stejně svědomitě jako váš tradiční průvodce Vojta Sklenář. Dvě cesty sem ke mně do studia 210 323 323, což je telefonní linka, a samozřejmě také nahraná hlasovka pomocí naší aplikace. Tak třeba na ukázku si pojďme podívat, jak to má vypadat. Takhle ukázkově to natočil Ondra.
1: Ahoj, potřeba bych zahrát písničku pro mýho tátu, který sedí v autě a poslouchá radio. Dej tam nějakou vypalovačku pořádnou, díky. Ahoj, Ondra.
0: Tak Ondro, Jirka, ten jako by tě slyšel, protože vypalovačku tu vybral.
2: Čaká, jo, prosím tě, nech nám zahrát něco od 666, je to úplně jedno, co, protože to je nejlepší muzika. Pro mě pro Juráška, pro tebe a Kysáky a do Strakonic do Šneka. My jsme s Juráškem na rybách na soutoku Vltavy z Lužnicí na pár dní, zatím ryby neberou, ale ono to začne. Tak hezký večer a děkujem.
0: Jirko, já koukám na ty fotky, co si poslal. Hele, kluci, teda vy jste fakt jako borci, jo, pěkně. Tam stanujete, opíkáte masíčko, krásný. Tak ať vám ty ryby berou. Nebo takhle, pokud tuhle tu písničku, kterou si vybral, 666, pustíš na hlas, tak vám ty ryby teda fakt brát nebudou.

0: Radio Kiss.
1: Haló, tady Ondra.
0: Kdože?
1: Ondra.
0: Ondra, tak už tě slyším, už tě rozumím. Tak Ondro, co
1: ahoj,
0: to bude?
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Mohl bych prosím tě zahrát něco tady, něco pro skútra.
0: Něco pro skútra nebo od skútra?
1: Machtales.
0: Od skútra nebo pro skútra?
1: Od skútra.
0: Od skútra pro skútra, jo?
1: Bude to I am Raven.
0: Dobře, tak zahrajem.
1: Jo.
0: A pošleš to skútrům nebo někomu jinému?
1: Pošlu to, hele, nám, co jedeme takhle z práce, pošlu to vyloženě tady Pavlovi.
0: Vyloženě jemu. Dobře.
1: Vyloženě Pavlovi, děkuju.
0: Tak asi ahoj. Si to zaslouží. Tak jo, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.

0: následujícímu promu řeknu pouze jediné. Prachy, prachy, prachy. Na KISu rozdáváme každý den velký prachy, až 7000. Vy to snad ještě nevíte?
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na rádiu KIS. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A to až do 22. hodiny, a kdyby vám to náhodou bylo málo, tak od půlnoci zase do 6 do rána v nočních jukeboxech. Prostě celou noc, vlastně téměř 12 hodin, hrajeme na přání. To opravdu nikdo jiný než Rádio Kiss nedělá. Jardo!
2: Ahoj, nemohl by si prosím tě zahrát od Falka Out of the Dark. Je to super interpret, který už tady s náma skoro 30 let není. Já ještě pořád makám, tak aby mi ta práce trošku utíkala. Díky.
1: Jardo, jasně, zahraju, Falko.
0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. 210 323 323.
3: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Čau Kájo, jsem rád, že tě po dlouhý době slyším. Ale co takhle tam pustí třeba nějaký dramec pro všechny kysáky, pro tebe, když jsi ve studiu. O, a pro nás na sever, do Svoru. Díky, ahoj, František.
2: Franto, hele, to vůbec není žádný problém, já moc děkuju. Ten dramec bych s dovolením nechal vybrat Ládíka.
3: Čau, tady Láďa Ziren. Hele, chtěl bych zahrát drum and bassovou písničku od Pevnost Bojár. Nevím, jestli to znáš, ale jinak asi určitě všem kysákům a musím říct, že dneska hraješ fakt dobře.
2: Děkuju, Láďo, samozřejmě, že to znám. A je to opravdu z té soutěže televizní. Tak pojďme na to, otec Fura přichází.

0: filmové tipy.
1: Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou kámoši. A teď zjistí, že možná nejsou jenom kámoši, ale taky brachové. V nové komedii Jako bratři se tihle dva vydávají zjistit, jestli náhodou nemají společného tátu. A protože se na plátně potkávají právě McConaughey a Harrelson, čekejte spoustu bláznivých situací, hlášek a hlavně pořádnou dávku jejich typického humoru. Jo a bacha, seriál vychází ze skutečných událostí. Tihle dva herci jsou totiž dost možná fakt real příbuzný. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: Je 8 večer, posloucháte Radio Kiss, já jsem Karel Lenner, přeju vám krásný večer z Juboxy, no a teď Gigi.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: A to až do 22 hodin na telefonním čísle 210 323 323 a nebo taky přes naší apku, tu musíte mít staženou pěkně v mobilu, buď z Google Play a nebo samozřejmě z Apple Storeu, pokud ještě nemáte, ale věřím, že máte. Pěkně otevřete nahrávání, nahrajete až 30 vteřinový vzkaz a pošlete. Třeba Mára to udělal takhle.
2: Ahoj kysáci, prosím o zahrání nějaký pěkný, veselý písničky, protože mi se hra odjíždí z baráku s přítelem zítra do Plzně a konečně bude klid a budu mít veselo. Díky Mára z Vimperka, ahoj.
1: Mára, ty jsi hodně veselý. Tak já jsem s dovolením vybral veselou Shakiru a s dovolením bych jí poslal Katce na dobrou noc. Takhle je teprve 8 hodin, jo, ale ona chodí brzo spát. Tak dobrou noc, Kačenko. Shakira, Vaka Vaka, v Juboxe na Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jak jsem před chvílí hrál tu pevnost Bojár v drum and bassové úpravě, tak se vám to evidentně zalíbilo, protože hned dva z vás chtějí pokračovat v tomhle stylu.
2: Tak když už jsme v tomhle tempu, tak tam dej sub focus, pěkný večer.
1: To byl Jarmil, ještě Dominik.
3: Zdravím do Rádia Kiss, chtěl bych nechat zahrát písničku Sub Focus Elevate. Je to takový energický, tak ať tady na tom polu, v tom traktoru neusnu. Díky, Dominik.
1: Slyšeli jste tam, jo, ten hluk toho traktoru, jo? Opravdu, Dominik, teď jede pěkně ještě večer, to si musí pěkně svítit. No tak k tomu dáme, Sub Focus Elevate. Jubox. Jubox. Rádio Kiss.

0: To, že se vám poslouchat Radio Kiss vyplatí, tak to je jasná věc. Každý týden pro vás máme nějakou soutěž, kde můžete získat hodnotné ceny. Tento týden si můžete přijít třeba k novým madracím.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života? Tak proč si nedopřát opravdu?

0: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky. Já bych tě poprosit, mohl bys prosím zahrát něco od Michaela Jacksona pro všechny řidiče z povolání. Teď vyrážím na noční jízdu, tak ať to rychle zutíká. Díky, zdravím všechny a kolečkama dolů.
3: Kolečkama dolů, Kubo, tobě taky. Samozřejmě Michaela Jacksona zahrajeme nejenom tobě, ale i všem řidičům a vám, kteří vyrážíte do noci a máte to třeba do ranního kuropění. My tady na Kissu vám k tomu samozřejmě budeme hrát. Nezapomínejte, že i dneska budou noční jukeboxy, dneska se Simonou Míkou, ale to až o půlnoci. Michael.

0: Radio Kejsko mám na telefonu.
1: Tady Adam a Nikča.
0: Ahoj Adame a Nikčo, jak se máte takhle?
1: Ahoj.
0: Ahoj, vy jste tam opravdu dva, to je super.
1: Opravdu jste tady dva. Máme se fajn, byli jsme právě v akvaparku si zaplavat ještě po večeru, po práci a teď už jedeme domů.
2: Na Rafaelem.
0: Jasně, tak to nebudeme rozevírat. Spíš mě zajímá, jaká písnička by vám zpříjemnila tu cestu.
1: Bylo by to od Offenbachu Be Mine.
0: Mhm, jasně.
1: Ta by byla úplně skvělá.
0: A posílat jí budeme asi vám oběma vzájemně, ne si?
1: To by bylo skvělý, ale všem, které ještě čeká třeba noční, vám do kisu a všem posluchačům.
0: Děkuju, děkuju. Tak jo, posílám, mějte se krásně, ahoj.
1: Taky.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Jukebox Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Karle, prosím tě, zahrál by si písničku Kiss Message. A bylo by to pro všechny moderátory z Rádia Kiss a všechny kysáky, kteří aktuálně poslouchají, bez ohledu, jestli jsou na cestách, doma, anebo v práci. Díky.

0: Krásný čtvrteční večer, je 9 hodin, to znamená, že nám zbývá ještě 60 minut jukeboxu, tak pojďme do nich, já jsem Karel Lenner, hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: tak myslím, že jsme tu u posledního hodinku dnešních jukeboxů odstartovali docela pěkně. V podobném tempu pojedeme dál. 210 323 323, to je telefon, na který můžete zavolat, anebo samozřejmě posílat apky až do 22. hodiny. No a kdyby to náhodou nevyšlo, tak od půlnoci Simča bude v nočních jukeboxech plnit samozřejmě vaše hudební přání i nadále. Tak Bobby.
1: Ahoj Kajo, ako vám přivarím večeru, vás mi prosím tě zahrať Pafendor v Eariu, ďakujem.
0: Tak to bude hodně pálivá večeře.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Hodně přání v dnešním Juboxu se vztahovalo k takzvaně znovu obnovené rubrice Lepší než originál v dnešním ranním Kisu. Tak k tomu se dostanu za chviličku, ale teď ještě splníme jedno apkové přání.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Radia Kiss.
0: A zase tomu dáme trošku do tempa. Následující hodně rychlý song vybírá Jirka.
2: Čau Jirka, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi dneska mohl k narozkám zahrát od DJ Tista Traffic. Dlouho jsem to neslyšel. Bylo by to asi pro všechny kysáky a ti, co chtějí dneska trošku pařit a zítra mají volno. Tak všem čau.

0: než originál.
1: Rubriku Lepší než originál jste byli zvyklí slychat v Ranním Kisu týden co týden, vždycky v pátek přes víkend se hlasovalo. Soutěž už skončila, nebo tahle rubrika už skončila, ale v rámci výzvy Ranního Kisu se dneska tak jako trošičku vrátila, protože kysáci Dáša a Petr měli přání, měli ranní výzvu vrátit alespoň na jeden den, na jeden víkend možná, rubriku Lepší než originál. No a protože pro ranní trojku Romana, Patrika a Míšu není nic nesplnitelného, tak naspívali stejně, jak se to dělalo v rubrice Lepší než originál, jednu slavnou písničku, dali jí nový kabát. No a vaším úkolem v tuto chvíli na webu kiss.cz je rozhodnout, jestli je lepší anebo horší než originál. Já jsem se rozhodl, protože přišlo několik přáníček na právě tenhle ten song v dnešních juboxech, že vám ten song zahraju a potom běžte na kiss.cz a dejte, že je lepší, jo? Ale já vám nebudu radit. Tak, začíná to ponuře, ale rozjede se to. Určitě poznáváte slavný hit Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška ze seriálu Sanitka, když je dneska ten den lékařů, tak právě tahle ta slavná písnička. Lepší než originál. Ranní Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak nejdříve Tom, ten má důležitý vzkaz.
2: Krásný dobrý večer všem kysákům, přeje Tomáš z Prahy. Mám tady vzkaz pro Verču do Králova dvora. Přijeď zase v pátek do Prahy, těším se, čau. A hoďte tam nějakou od podlahy, něco z 90. Ahoj.
1: A teď Lenka, která reaguje na předchozí vzkaz od Jirky, který si nechával, no, sám sobě zahrát k narozeninám.
3: Čau kysáci, ahoj Jirko, co jsi teďka měl vzkaz? Já mám dneska taky narozeniny, tak ti přeju všechno nejlepší. A prosila bych zahrát něco od Safreduo. Všem hezký večer, mějte se hezky. Čau Leňa.
1: No, je mi to trošku trapný, že si tady vy kysáci přejete sami sobě. Tak já bych to tak jako zglobalizoval. Všem, kteří dneska mají narozeniny, já, Karel a celé Rádio Kiss přejeme všechno nejlepší.
0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox rád.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Rádia Kiss. Poslední jabky ve večerní části Jukeboxu Rádia Kiss. Josef?
2: Od Jančího a doktora zahrajte Cvírajovi pesničko DJ Quicksilvera Free. Nech šťastně dojde domů.
1: Jasně, zahrajem. No a na závěr Káďa, který to tak hezky zhodnotil pěkně.
3: Kájo, velký dík za dnešek, protože co tobě jde pod ruku, to je úplná nádhera. Opravdu skvělý. Moc ti děkuju. A na závěr zahraj tam nějakou prostě vypalovačku pro sebe a ať to tam prostě jede. Díky moc.
1: Krásná zpráva, děkuju moc. Tak doufám, že i vy ostatní jste byli spokojeni s dnešními Jukeboxy. V pondělí už samozřejmě zase Vojta Sklenář a Jukeboxy tady na Kisu nikdy nekončí. Od půlnoci noční Jukeboxy dneska se Simonou Míkovou. No a do té doby samozřejmě to nejlepší z celého dne. A teď už DJ Quicksilver.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: A je to tady, 1. říjen. Kluci, co se vám vybaví jako první v jedné jediné větě, o čem je podle vás říjen?
3: První slova, co mi hned takhle se naskytla, tak byl mikrofon a narozeniny. Mikrofon z toho důvodu, že vždycky v říjnu mi začínají maturitní plesy.
2: Jasně.
3: A narozeniny, protože má žena, má na konci října narozky.
2: On je totiž věčný student, Patrik, víš?
4: Jo, takhle.
2: Začíná mu maturák.
4: Jo, takhle. Hele, já to mám trošku jinak, protože ty, když jsi řekl říjen, tak mám v hlavě mojí se objevila říje a je pravda, že já vždycky v říjnu jsem v říji.
2: Tak mě přezouvání pneumatik na konci října, že jo? A posun času.
3: Je, fuj.
4: Ne, oni to nezrušili ještě.
2: Teď budeme mít o hodinu víc.
4: O, tak to nerušte, prosím.
2: Jinak na dalších 5 let se to zase posouvat bude, no. No nic, a jinak, když je 1. října, co se dneska oslavuje?
4: Tak dneska, přátelé, je, a pozor, Mezinárodní den kávy.
3: Zároveň je také Světový den vegetariánů.
4: No a k té kávě si taky můžete dát domácí sušenky, protože je Národní den domácích sušenek.
3: A pozor, dámy a pánové, tohle to zdůrazňuju, Mezinárodní den lékařů.
2: Ano.
4: Hezky. No ale největší svátek pro nás, pánové. Dneska je Mezinárodní den hudby.
3: Hele!
4: Hudba! Ano.
2: Budeme slavit non-stop.
3: Ano. A já bych to zakončil, protože jsem si k tomu připravil takové malé překvápko. Dneska ano. Je den klobás.
2: Já si říkal, co tam má celou dobu.
3: Hele, já jsem nám koupil klobásku takhle na ráno.
5: Cože?
4: Dej si. Tak to je luxusní, ale teďka aspoň konečně rozumím, proč jsme dneska tady tři chlapy.
5: Ježiši, klobása. I s pečivem. Hned 6 ráno.
3: Musíme to sníst, kluci.
5: No tyjo.
3: Ta voní, co?
5: Je.
4: Luxusní klobása, Patriku.
3: Patrikova klobása.
2: Tři klobásy za mikrofonem.
3: Trio klobásu, vem si ještě. Vem si pečivo. Nebo
2: protože já si myslím, že by všichni posluchači chtěli, aby jsme si ještě jednu dali.
4: To jo, no. To jo.
3: Ačkej. Za vás. Oni to rádi poslouchají.
5: Jo.
3: Hele, a to pečivo, jo? Ono nekřupe.
4: No, ale on se to úplně rozplývá na v té
5: pusince.
2: A já vám musím říct ještě jednu věc.
4: Povídej.
5: No,
2: dneska bude lepší než originál. Bohužel Míša u toho nebude, je nemocná. Ale jeden z těch dnů, který tady zazněl, ten my oslavíme.
4: No tak jo, doufám, že to budou ty klobásy.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Nejenom, že je dneska den klobás a to všechno, co už jsme si probrali, ale dnes je také 1. října a to je velice významný den, protože v roce 1958, přesně před 68 lety, začala fungovat NASA. Ty co? Lítají do vesmíru? V roce 1982, před 44 lety, byl uveden první komerční CD přehrávač.
2: Hezky. Technics se jmenoval první, který jsme měli doma.
1: Tady to bylo Sony, ale 1. října v 1982 přímo v Japonsku byl uveden a na prvním CDčku úplně byl Billy Joel.
2: Hele, a neskáče.
1: Jak dnes, jo.
2: Má antišok, to jsem měl na Discmanu. To jsem taky měl.
1: Taky jo. Ty jo,
2: to byly časy.
1: A pro Českou republiku, respektive pro Československou, protože v roce 1956 se odvysílala první televizní zpravodajství, přesně 70 let zpět.
2: Ale my to máme vyklínovaný.
1: Krásný, hezký.
2: Ale počkej, první znělku, to jsme tady někde měli v playlistu. Nevím, jestli je to jako vyloženě první znělka. Ale zní to tak.
1: O, to je retro.
2: Takhle nějak prý začalo vysílání.
1: Hustý.
2: Alex se zasnil. Ty to pamatuješ, co ti bylo?
3: No, pozor, já si snažím vzpomenout, myslím, že první, co se vysílalo, jako v české televizi, tak myslím, že to byl Filipovský a nějaká divadelní hra, že oni tam, a teď se nemůžu vzpomenout, jaká to byla, ty jo.
2: To ti nepovím.
3: No.
1: Nicméně 70 let od prvního televizního zpravodajství.
2: Je to pěkné, ale stejně více mají lidi dělat co?
1: Poslouchat rádio?
2: Správně.
1: No.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: A je to tady Kisáci. Dneska spojíme dvě rubriky v jedno. Lepší než originál a ranní výzvu.
3: Tvoje přání.
4: Naše výzva.
3: Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: Posluchači Dáša a Petr si přáli, abychom tuto rubriku vrátili do hry. Tak jsme se na několik dní zavřeli do studia a opravdu jsme se zapotili a říkali jsme, že tuhle výzvu bychom mohli přijmout.
5: Bylo by to skvělé mít tady lepší než originál týden co týden, ale dalo to spoustu práce, jak už jsme vám vysvětlovali, a zastavilo to zase jiné projekty. Proto jsme na chvilku tento pořad pozastavili. Mm-hmm. Myslíme si, že se do hry ještě vrátí, ale jestli, tak nejdříve v příštím roce. Ale dobře, aspoň jednou jsme si ty nervy vytrpěli. Protože, jak jsme říkali, nahráli jsme píseň jistou, plánovali jsme něco na 1. října a pak jsme to museli znovu celé přespívat, protože se nám to vůbec nelíbilo.
2: Před chvilkou Roman i pronesl, že pro něj to byla nejtěžší píseň a já se k tomu připojuju. Jedna z těch nejtěžších, co jsme kdy zpívali opravdu.
5: Je to píseň Ranní trojky a proto té naší třetí musíme zavolat. Tomu našemu Marodovi. Ahoj Míšo.
6: Ahoj.
2: Čau. Míše, čau, ahoj. No prosím tě, jak se máš?
6: No, jsem ráda, že jsem zůstala doma, protože asi slyšíte, jak mluvím.
2: Ježišmarja, no a tak, ale mluvíš jako hezky, i když to jde jako těžko asi pro tebe, ale tak zníš hezky.
6: Myslím si, že s ním jako levoboček Dalibora Jandy.
2: Jenom v těch kalhotech je to jiný, viď?
6: Jo, tam jsem se moc nepotatila.
2: No Míše, já se strašně těším na váš výkon. Já teda vůbec netuším, že kluci mi to ani neřekli tady mimo vysílání, Miljay. A mám na tebe poslední otázku. Prosím tě, ta ano. Židle, na který sedím teďka, na té tvojí, jakým způsobem se dá dolů? Protože já koukám klukům na kolečka celou dobu, jako na hlavě, jak nejvíš.
6: Jo takhle, nedávej jí dolů, já zase v pondělí přijdu a já ji nebudu moc dát nahoru.
5: Ona tady s tím Míša vždycky zápasí.
2: No tak jo, no, tak pánové, budu se muset povyšovat i nadále.
5: Takový jako pan ředitel, pan řídící Alex.
7: Jo, proč ne?
5: Míšo, tak heleď, je škoda, že tu s námi nejsi, ale jsem rád, že jsme ti aspoň mohli zavolat. A díky, že jsi vstala takhle kvůli nám. My ti máváme do kamery, nahráváme to.
2: Ahoj.
5: A jdeme na to.
3: Lepší než originál.
7: Uj. Ježiš, ale já jenom slyším tenhle jingle a dělají se mi osypky.
5: Neboj! Míšo, my jsme nic neprozradili kysákům, jenom dny, které se dneska oslavují, jako třeba ano. Den vegetariánů, den klobásy, den kávy, den doktorů a tak dále. A někteří možná už tuší, co zpívat budem. A řekneme to dopředu, nebo to pustíme? Co myslíš?
6: Hele, já nevím, já jsem se teď jenom zasekla na jedné věci. On se vážně slaví dohromady den vegetariánů a den klobásy.
7: Jo.
6: OK, dobře.
5: Je to tak.
6: Teď zpátky k tématu. Nevím, jestli to říkat dopředu nebo ne, ale možná by bylo dobrý říct, že tenhle song bychom si asi za normálních okolností vůbec nevybrali, protože je to opravdu velký sousto.
5: Tak to říkáš, jenom, přesně.
6: Jenomže k dnešnímu dni se hodí víc než kterákoliv jiná písnička.
5: Jo. Mm-hmm. Jo, je to
6: a
5: tak.
6: Jestli se to dá říct, tak my bychom touhle s tou písničkou úplně nechtěli jako překonávat originál. Samozřejmě asi hlasování poběží, viď?
5: Bohužel.
6: Sakra. Ale chtěli bychom jí věnovat jako poděkování.
5: Jako to poděkování. Tak říkáš to moc hezky, Míšo.
2: Hezky.
5: My jsme lovili mezi různými dny a když jsme viděli 1. říjen, tak jsme si řekli, hele, tohle musíme udělat. Jo. Zpívat o klobáse by asi bylo veselé.
2: To jo.
5: O kávě to už nám vzal Honza s Víťou. Espresso macchiato. On je totiž dneska den lékařů. A my bychom ho rádi věnovali, tu píseň, kterou jsme naspívali, úplně všem, kteří pracují ve zdravotnictví. Lékařům, sestřičkám, záchranářům, sanitářům, prostě všem, kteří jsou tady pro nás ve chvílích, kdy je opravdu potřebujeme. Často pracují ve dne v noci, o víkendech, o svácích a ne vždycky za to slyší obyčejné děkuju. Takže dneska jedno velké díky posíláme za nás všechny z Rádia Kiss jménem všech našich posluchačů. S tím, že si vás moc vážíme. A protože jsme rádio, tak jsme vám to poděkování dokonce naspívali. A jestli to byl dobrý nápad nebo ne, to už uslyšíte za malou chvíli.
2: Každopádně jsme se u toho opravdu zapotili a věřte nám, kysáci, že jsme se snažili, aby to bylo lepší než originál.
5: Jo, tak co Míšo, ještě ty nějaká poslední slova, věta a jdem na to.
6: Do kysáci, je to po dlouhé době písnička, kterou jsme dali dohromady. tak doufáme, že si to užijete a ne, že se zhrozíte.
5: Takže v ranní výzvě vracíme do hry pořad lepší než originál. Tohle je ranní trojka.
3: Lepší než originál.

0: trojka, lepší než originál.
1: Je to venku.
2: Hezky. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Tady se mění nálada ve studiu. Tady si kluci stoupli k tomu. OK, Patriku, ahoj.
3: Ahoj.
2: Vítej, Alexi.
4: Ahoj, Romane.
2: Za Míšu, která je Marot, tu zdravíme domů. Dneska jste ji slyšeli v pořadu Lepší než originál, ale rád by na to Alex navázal. Není to tak dávno, co si nám Alexi pomohl složit píseň, autorská píseň Alexa, my se připojili. To bude, myslím, hlas Patrika. Beatbox dělá Alex.
4: Prší, prší, jen se leje. Míša, ta se dnes nesměje.

0: dnes jí to fakt nebaví.
1: A tak dále, a tak dále.
0: Jenomže Alex říkal, že repu bylo dost a chtělo by to nějakou lidovku.
1: Slivovička, vínečko, holky, chlebíčky,
0: A klobáska, dneska jeden klobásek.
2: Ano, ano, klobásky tam budou taky.
0: Tak co máme čekat?
2: No, já jsem se snažil to dělat maximálně autentický. Napsal jsem teda text, který tak nějak jako vychází z toho 1. října, to znamená všechny ty svátky, co jsme si tam dneska řekli, a to, že jsme tady dneska my takhle v té trojici. No a dokonce se mi podařilo vytvořit i autentický lidový podkres, takže to bude opravdu znít jako...
1: Teda, Alexi.
2: No, no.
1: Tak co?
2: Tak, Ježíš Maria, no, jenom upozorňuji posluchače, nikdy jsem to neskoušel. Teďka mám tady v ruce takovej ten ještě druhý mikrofon, který mi udělá takový hezký echo, takže to bude tak jako opravdu jako profi, ale ten výsledek opravdu je s ručením omezením.
0: My ti držíme palce po celé České republice a nejenom v České republice.

0: Děkuji.
1: Alexi, ty seš borec.
0: Tak to je.
1: Že to je bez tréninku, kamaráde. Jako ty rýmy někde se zapotili.
0: Občas jo, no.
2: Ale cymbálovku si můžeš založit hadr, člověče.
0: Víš, ten folklor tam je pod tou kůží někde.
1: Dostáváš rovnou 100% hlasů. V lepší než originál.
0: Děkuji.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Basta.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Radio Kiss.

0: zvednout, když tě někdo hodí vlkům.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když tě někdo hodí vlkům, nevrátíš se jako vůdce smečky. Prostě se už nevrátíš, Magore.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: vždycky tak nějak, ale já už jsem si zvyknul, přátelé. Proč vám to pouštíme, pokud jste si přeladili Radio Kiss? Budeme se bavit o zmenšování.
1: Je to tak. Přátelé, tohleto zmenšování nás teď všechny už zasáhlo. Možná jste si toho ani nevšimli. Stejná rulička, méně papíru. I toaletní papír se pomalu, ale hlavně nenápadně zmenšuje. Postupně se zkracuje velikost jednotlivých útržků a ruličky se přifukují, aby papír vypadal objemnější.
0: Opticky.
1: Opticky větší. A pozor, to zkrácení může být až o 2 metry.
0: O 2 metry.
1: O 2 metry.
0: Neříkej.
1: No.
0: Takže zpátky k lopuchům.
1: Nebo novinám. Au.
0: A nebo jehličí.
1: Jau.
0: Že jo, s tebou mě baví svět.
1: Ježišmarja. Ne, dobrý, já ho klidně míněl, ať hlavně je dostupný furt.
2: Odpolední čas. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Dnešní víte, že bude trošku zajímavý a chci vlastně znát tady názor mého kolegy Radka Hrdiny. Našla jsem si, že prý údajně muži shledávají ženy mnohem více atraktivnější, pokud mají méně anebo vůbec žádný make-up.
2: Popravdě?
1: No.
2: S tím souhlasím.
1: Juhu.
2: Souhlasím s tím, ale nemám proti tomu nic, když holka se umí decentně hezky upravit, namalovat. To si myslím, že k vám patří.
1: Ano.
2: Jo, ale jako když už je to tak, že opravdu jako se ráno probudíš, ona už je dávno pryč, ale její tvář tam stále leží vedle tebe, tak je to blbý.
1: Zažil jsi to?
2: Zažil.
1: Zažil.
2: Zažil.
1: Já taky, byla moje.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Dobrý večer, kysáci, těšila jsem se na vás moc. Zase po nějaké delší době dnešní noc trávíte se Sipčou, jdem na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Jubox. Noční juboxy nám začínají a po strašně dlouhý době jsem se na vás moc a moc těšila, kysáci. Doufám, že vy na mě taky a můžeme to potvrdit anebo vyvrátit Radek, který se k nám dovolal jako první do kysu. Radku, ahoj, já tě zdravím.
1: Zdravím, Simčo.
0: Tak co, těšili jste se na mě zase po dlouhé době a nebo ani ne?
1: Tak určitě.
0: Určitě. Já vím, že kolegové jsou skvělí, zvládají to na jedničku s hvězdičkou, ale dneska doufám, že to zvládneme stejně dobře i společně tady v noci. Tak pověz, čím odstartujeme ty dnešní noční juboxy?
1: Takže jestli by to bylo Captain Jack?
0: Určitě. A komu bys to chtěl poslat?
1: No tak určitě pro tebe.
0: Děkuju.
1: Na tu noční směnu, dá se povědět, než si to uteče.
0: Děkuji.
1: A hlavně pro celé Kiss Radio vlastně a pro hlavně Veroniku Doluhačovic.
0: Dobře, tak Verča doufám, že poslouchá. Posíláme jí pozdrav z Kissu, tobě posíláme pozdrav kam? Do práce nebo domů?
1: No, spíš domů. Nemůžu spát, takže poslouchám Kiss Radio.
0: Jasně, no tak snad tě hezky uspíme, budu se snažit, ale pro ty z vás, kteří pracujou, hrát i nějaký melodický pecky, abyste naopak neusnuli. No a popřeju ti dobrou noc, Radku, a všem ostatním posluchačům taky.
1: Děkuju, taky.
0: Tak se zase někdy uslyšíme, ahoj.
1: Určitě, ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Noční Jukeboxy na Radio Kiss a já jsem moc ráda, že dnešní noc můžeme trávit spolu a můžeme ji trávit taky společně s Mariem, kterého zdravím na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, přeju se dobrý večer, no. Dobrý večer.
0: No tak.
1: A já bych chtěl zahrát.
0: Pro mě, jo.
1: Já bych chtěl zahrát pro všechny škodováky, hlavně pro Simonu Kajzerovou, pro moji manželku, která je teďka na noční. Doufám, že nic neděláte.
0: Já doufám, že Simča poslouchá, že jsi takhle poslal hezký pozdrav.
1: Jo,
0: a jakou
1: taky.
0: písničku jí k tomu zahraješ?
1: To I Swear.
0: I Swear. Pošlem to tam. A moc se těším na to, až třeba zase někdy zavoláš, nebo napíšeš nám tady do studia e-mail, jestli to manželka slyšela. Já jsem měla radost.
1: Dobrá.
0: Jo?
1: Napíšu.
0: Super. Jo. Tak se budu těšit. Přeju ti hezkou noc.
1: Vám taky.
0: Zdravíme tebe i Simču. Ahoj.
1: Jo. Ahoj. Radio.

0: Honím smlsná kysáci a máte rádi maso? No tak v tom případě poslouchejte, protože mám tady pro vás jeden takový krátký příběh. Jeden muž v Boskovicích dostal chuť, a to opravdu ve velkém. Vyrazil do supermarketu pro zásoby. No a do batohul si zvládl nacpat rovnou 4 kila masných výrobků. Vepřová pečeně, kuře, uzená plec, mleté maso vysočina, slovenský salám, godhajšunkový salám, polosuchý salám a tak dále a tak dále. No a protože samotné maso by asi nakonec bylo opravdu velmi jednotvárné, tak přidal taky sýr, kávu, langoše a na závěr mražený květák, protože zelenina samozřejmě musí být. Celkem nákup zabesmála 17 stovek. Platit se mu ale nechtělo a z obchodu se pokusil zmizet přes ovoce a zeleninu. No, prodavači si jeho samoobslužného řeznictví v batohu ale všimli, zavolali strážníky a bylo po hostině. Takže muž, který se ke krádeži nakonec přiznal, od strážníků dostal ve výsledku pokutu. Ale její výši, tak to už nevíme. Takže mám pro vás jedno doporučení. Jestli vás honí mlsná, tak bych vám doporučovala takovou tu klasiku. Košík, pokladna a pak hezky zaplatit.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Noční Jukeboxy nám pokračují, vy stále posloucháte Simču a já tady mám pro vás taky nějaké ty hlasovky, protože samozřejmě jsou dvě cesty, jak se dostat do nočních jukeboxů, buď to nám zavoláte, tak jako to udělali už dva pánové, kteří se dneska dovolali, a nebo pošlete hlasovku přes apku Rádia Kiss, tak jako to udělal Pavel.
2: Krásný večer, Simonko, krásný večer, kysáci, můžu poprosit si písničku od Dimitri Vegas, thank you, a bylo by to pro všechny skvělé lidi, pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme do 6 a pro všechny prostě.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Dovolala se mi Jana. Ahoj Jani.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jani, kam pak tě zdravíme?
1: Prosím tě, my tady máme na návštěvě v Praze kamarádi z Vašírova, Staňu a Petra. Tak jich zdravíme. A taky pro vás všechny, pro všechny kysaci, kdyby mohli poprosit zahrát nám Emily a prostě ať to bude ten večer hezký pro všechny.
0: Jasně, zahrajeme Emily, říkala si Slovenku předtím, než jsme šli do éteru. Pošlu ji tam.
1: Děkuju.
0: Pro všechny, ať máte krásný večer a vy si užijte dnešní setkání s přáteli.
1: Děkuji moc, děkuji vám taky.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: jedeme, druhá hodinka nočních juboxů je před námi, já se na ní moc těším, začneme tu Unlimited.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: Posloucháte Noční Jukeboxy na Radio Kiss. Máme 6 minut po 1 hodině ráno a máme taky nějaká vaše další hudební přání. Teď konkrétně budeme plnit přání Filipovi. Tak Filipe, povídej, co to bude.
1: Ahoj Simonko naše, rád tě zase slyším, ale můžu tě moc poprosit, šlo by za rád lepší než originál od Magičky Vronkový z odpoledního jumpu, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny kysáky, ať nám to dnešní noční uteče. Tak tě pozdravuje Filip.
0: No dobře, Filipe, tak když by si chtěl Magdičku, tak já vám ji tam pustím. Magdi, pojď do toho.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v naší noční krasojízdě a tentokrát pokračujeme na drátě s Petrem. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, jsem tě, Petr, Jižníček.
1: Já tě zdravím, chtěla jsem se akorát zeptat, kam vidíš, ty už jsi mi to prozradil. A kde konkrétně z Jižních Čech?
2: Jedeme z Jižní do Ostravy domů, tady osobnímu řidiči Zdeňkovi, Janíčce a Bejtikrovi, který bohužel tam nebyl s námi.
1: No teda.
2: Na 90.
1: Ten dostane.
2: Dostane, až ve Sluneční ulici stáne.
1: Jasně, a co budeme hrát teda, ať máte příjemnější cestu zpátky domů?
2: To už jste vybrali, nebo jsme vybrali spolu.
1: Vybrali jsme, ano, tak vybrali jsme Last Go. Tvůj kolega, já to prozradím, tvůj kolega vybral v autě a ty už jenom seš ten, kdo deleguje tu zprávu, že jo, do éteru.
2: Přesně tak.
1: Tak jo, chceš ještě někoho pozdravit?
2: Prosím posluchače, aby jezdili bezpečně.
1: To je docela dobrý, takže připojím se k tobě, jezděte bezpečně, kolečkama dolů, ne nahoru, že jo, jak se říká.
2: Tak.
1: A šťastnou cestu a hezkou noc.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Čau.
2: Díky, ahoj.

Pamatujete si, kysáci, jak dlouho jste měli řidičák, než jste dostali svoji první pokutu? Protože takový 18-letý mladík z Německa nastavil laťku trošičku někam jinam. Řidičák mu vydržel přesně 2 hodiny a 50 minut. Do 18 totiž mohl v Německu řídit jenom s doprovodem. Od 17 let přesně. No a jakmile oslavil své 18. narozeniny, tak konečně mohl vyrazit sám. Tedy, no jak se to vezme? On si totiž do auta naložil 4 kamarády a řekl si, že nejlepší způsob, jak oslavit řidičskou dospělost, bude opakovaně kroužit po kruháči. No a ideálně hodně rychle. Jenomže tomu trošku nevyšlo. Ztratil totiž kontrolu nad autem, trefil několik stromů a ještě k tomu i dopravní značku. Auto skončilo na odpis a všech 5 mladíků v nemocnici. Nikomu se nic vážného nestalo, policie mu však rovnou řidičák zabavila. A jeden takový fun fact, ta nejlepší část totiž je, že autoškola v Německu vás vyjde zhruba na 3,5 až 6 tisíc euro, teda něco mezi 85 a 146 tisícema českých korun. Takže měsíce autoškoly, tisíce eur za ten řidičák, no a měl ho přesně 2 hodiny 50 minut, to už je skoro dražší než nějaký takový hodinový pronájem Ferrari nebo nějakýho jinýho rychlého auta. Co myslíte, kysáci? Nechám na vás, každopádně ježděte opatrně, ať nedopadnete podobně.

0: Tak to byla Anxiety, já doufám, že nikdo z vás žádný úzkosti nemáte, že jste veselí a happy právě, protože posloucháte Radio Kiss a taky noční jukeboxy. Ať už jste úplně kdekoliv, v práci, doma, odpočíváte nebo pracujete, je to jedno, já vám tady budu až do 6 do rána hrát něco, na co budete mít chuť. A budeme hrát třeba taky pro kolegu Mirka od Tomáše a nebo taky od Davida. Davide, vyber, co to bude dál.
1: Ahoj Simonko, zdravím všechny pohodový kysáky a krásné kysačky a taky zdravím celou naší noční letku. Chtěl by tě Simčo moc poprosit zahrát písničku Loco Loco od Reinera Zonvelda a Gorda. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci na noční, potom bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, celý naší noční letce, jako je kamionějdě Peťule, Roman Taxilomouc, Koťa, Pítr, Šinek, Širek, Bábina a Dědek, potom pro všechny holky na benzínkách a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
0: Davide, pouštím to tam a vy kysáci máte další šanci dovolat se na 210 323 323, tak zkuste vaše štěstí.

0: Hudební jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme dále v Krasojízdě a ještě než nám odbije druhá hodina ranní, což bude zhruba za 15 minut, tak se podíváme na další vaše hudební přání. Budeme ho tentokrát plnit Petrovi, který se dovolal do studia. Petře, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, přeju příjemné ráno, čem se za volantem a co se to snaží dotáhnout domů.
1: Říkáš ráno, takže ty jsi vstával před chvílí nedávno?
2: Ne, ještě jsem nešel spát.
1: Jo, tak to jsme na tom úplně stejně, takže zatím za mě, teda já to beru pořád ještě jako večer, ty už jako ráno?
2: Aha, bohužel už koukám asi hodinu 38 minut, že už máme teda ráno.
1: Dobře, tak jo, tak to je o vnímání času. A teď mi pověz, čím si ten čas nočení zpříjemníme, ať je to teda noc, den, ráno, to je fuk.
2: Tak necháme pro všechny lidičky, co jsou vzhůru, pro všechny lidi, aby měli dobrou náladu a zahrajeme aku a...
1: Dobře, posílám to tam, tobě popřeju šťastnou cestu. Máš to ještě daleko?
2: Ještě asi 150 kilometrů.
1: Tak to už není taková hrozná dálka, tak snad ti to rychle uteče, hezky poslouchej KISS, věřím, že tě udržíme hezky vzhůru.
2: Tak jo, pěkný ráno a mějte se všichni.
1: I tobě, ahoj.
2: Ahoj. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Začínáme další hodinku, 2 hodiny právě odbyly a na začátek té druhé, 3. hoďky dáme skutra.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.